0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: V takzvané hudební pasti bylo cílem rozpoznat originál od předělávky.
0: Hudební past.
1: Co když vám teď řeknu, že Gigi D'Agostino nemá originál díky verzi bla bla bla. Odkud se mohl inspirovat?
2: To vůbec nevím.
1: Pojďme do 70. let. Poslouchejte, jak na to přišel. No a tohle byl potom výtvor Gigiho.
2: To
1: je skvělý.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: nejlepší od 90. let. KISS, Radio KISS.
1: Be happy.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8,

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ale!
2: Co to hraje?
0: Češi dorazili na lyže.
3: Tyrolsku, Čechu, hromada, podmínky, parádi.
0: Pecka.
1: To má spát jako blázen. Jedu po D8, člověče. Poslouchám vás, zapomenu odbočit na Teplice a už jsem v Německu, je těch drážděný.
4: Dobrý den.
5: Buď vítá.
6: Raní
0: Kiss. Od 6 do 10.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
1: Neděle bude vyvrcholením tepla, i v poslední den tohoto týdne bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky a nebo bouřky. Teploty budou ale velmi vysoké. Nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 35 a 40 stupni.
2: Prej 35 a 40 stupni, teda. Tak já se zeptám vás, jak se máte, co na to říkáte? Teďka v 6.59, posloucháte Radio Kiss, mimochodem, a... S kým pak se slyším? Dobré ráno. Haló, je tam
3: dobré
2: někdo?
3: Ráno.
2: Je, tak co? Halo. Tak co, dobrý?
3: Jo, dobrý, jo. Teďka jsem si jezdil celou noc.
2: A kdy jsi to je vůbec nějaký okamžik v noci, nebo byl okamžik v noci, kdy jsi měl pocit, že se ochladilo?
3: No, to bych ani neřekl, že mi přestala fungovat klimatizace včera. Ne. Malinko přetížil, jo.
2: Tak podle mě, když chceš dneska někoho potrestat, tak mu zabavíš klimatizaci. To víš,
3: ne? Jo, je to tak.
2: Ne, já jsem se vracel v noci ze svatby z akce, kde jsem dělal jakože DJ a tohleto. A já jsem si říkal, tak až bylo třeba 2 hodiny ráno, tak to bude pěkně příjemně foukat. Ani prd, člověče, ani prd.
3: Je to tak.
2: Takže jsme se hezky postěžovali a popřejmě si hezký den. Jo? Zvládni to. Čau. Tak přátelé, tady jsem úplně cítil z toho telefonu, že náš posluchač je úplně z toho horka vyvalený. Kdo pak je s námi dál? Čau,
4: Michal.
2: Michale, tady cítím u tebe, z tvého hlasu, že tobě klimatizace funguje.
4: Ano, v autě a i v práci, takže já jsem v pohodě.
2: To je dobrý. Takže ty ani nevěříš tomu, že dneska máme 40 stupňů, podle mě.
4: To věřím, ale nějak jako mě to netrápí.
2: Tak to chápu. Ten, kdo má klimatizaci a bude celý den v klimatizaci, toho to netrápí. No a co jinak takhle u tebe novýho? Dobrý všechno?
4: Všechno dobrý, super.
2: Tak díky za telefonát, teď opatrně, ahoj.
4: Díky.
2: Čau. No a podíváme se do Třetice, kdo pak s námi právě teď vysílá. Haló, Radio Kiss.
5: Dobrý den, tady Štěpán z Prahy.
2: Štěpáne, co nám chceš sdělit, co je u tebe nového, co jsi zažil dneska po ránu už?
5: No po ránu, já jsem včera měl střevní potíže, byl jsem v práci v jednom takovém občerstvení, takže já jsem byl úplně vyřízený, nejhorší den v práci. Dneska je to 1000x lepší, vyspal jsem se, takže já jsem jak znovu zrozený, takže nějaký vedra, ty mi jsou teď úplně jedno.
2: Takhle, já si myslím, že jestliže člověk chytne tyto potíže v těchto vedrech, tak to je konečná normálně už.
5: Jo, nebylo to úplně příjemný, asi nejhorší práci, co jsem v životě zažil.
2: Tak přeju ti brzké uzdravení a děkujeme za informaci, že víme, že dneska už je ti líp. To je důležitý.
5: Tak čau.
2: Ahoj.
5: Čau.
2: No tak jsme tady s vámi a přejeme krásné dobré ráno a vysíláme to nejlepší od 90. let. Já jsem Martin Hovorka, přeju vám hezkou neděli a věřím, že to společně, to Hen Hits, nějakým způsobem zvládneme.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

Ladíte Radio Kiss, máme lehce po 7. hodině a já jsem chtěl říct na úvod dnešního dne, že teplotní rekord včera padl. My jsme se tady bavili o tom včera, že by mohlo se stát, že Česká republika bude mít opět absolutní rekord, co se teploty týče, a skutečně se tak stalo, protože v Doksanech na Litoměřicku meteorologové naměřili 40,9 stupně Celsia. Není to 1,40, ale chyběla desetina a bylo to tam. Každopádně do této doby rekord pro Česko byl z roku 2012. 20. srpna 2012 jsme naměřili v Dobřichovicích u Prahy, a to 40,4. Ale včera Doksany, Litoměřicko, 40,9. Jo! Já tam tudy jel normálně včera. Já jsem skutečně včera Doksanama projížděl. Ale nebyli tam žádný lidi. Podle mě byli schovaný někde pod klimatizacema, nebo já nevím kde, ale na ulici jsem neviděl ani človíčka, takže to odpovídá tomu, že tam skutečně byl takovejhle hic. No, ale přátelé, já bych úplně jakoby nejásal v Doksanech, protože tento rekord nemusí mít dlouhého trvání, jelikož dnes má být ještě teplej než včera. Takže je klidně možný, že dneska tam nějakou tu 1,40 či 2,40 dáme. Uvidíme. Uvidíme, kde se budou radovat. No, chtěl jsem ještě říct poslední věc k tomu horku. Už dokonce to nakousl náš posluchač, že v noci byl za volantem opravdu hic, protože posluchač říkal v 7 ráno, který se dovolal, že mu nefungovala klimatizace celou noc, a to teda muselo být peklo. Já jsem se těšil při cestě domů, říkal jsem si, až pojedu ve 2 hodiny ráno domů autem, tak to bude super na dálnici, že jo, stáhnu okýnka, teď to bude krásně foukat, to bude tak příjemný. Celý vlastně včerejší odpoledne jsem se na tento moment těšil. A jel jsem včera po té dálnici, nebo včera dneska ráno ve 2 hodiny, a stáhnul jsem ty okýnka a čekal jsem, co se bude dít, a ono se nedělo vůbec nic. Já měl pocit, že při té, já nevím, 100-120 kilometrové rychlosti mi někdo fouká fénem do toho auta. Vůbec žádný osvěžení, vůbec. Já měl fakt jako fén, jsem si říkal, to, že to jako je, chová se to tak. Takže přejeme klidné ráno.

0: Kiss Active Weekend.
1: Přejeme krásné dobré ráno, máme 7 hodin 21 minut. Pokud se v tento okamžik rozhodujete, jak strávíte neděli, tak my rozhodně vám s tím pomůžeme, protože dáme do placu několik tipů a nápadů, kam by se dalo vyrazit. Třeba právě teď bychom věděli o závodech, o kterých by ráda promluvila Terka. Máš slovo?
2: Státní zámek Duchcov, barokní perla u Krušných hor hostí tento víkend Excalibur Race, závod u zámeckého schodiště. Trať vede ve stopách Kasanovy i okolní krajinou. Čeká vás rychlá trasa s výhledy, skvělá atmosféra i program pro závodníky, rodiny a fanoušky.
1: No a v případě, že víte o nějakém dobrém koupališti, dejte vědět přes apku Rádia Kiss. Já jsem si uvědomil, že existuje nádherný koupaliště s ještě hezčím výhledem v Karlových Varech. Jak je termál? Teď tam bude vlastně festival karlovarský, filmový. Tak na střeše termálu zrekonstruovali bazén a takový ty jako sauničky a tak dále. A přátelé, to jako jestli chcete zažít atmosféru Karlových Varů, tak se vydejte právě sem. Jo, na střechu hotelu Termál a máte to i s výhledem na Karlovy Vary, tu koupačku. A nemusíte být ubytovaní v tom hotelu, to je důležité říci. Tak, přátelé, berte to jako jeden z dalších typů na víkendovou takovou netradiční koupačku. Mimochodem, ten bazén je termální, tak kdyby jako vám třeba normální voda, která teďka je, všude v koupalištích připadala chladná, tak tady rozhodně s tímto pocitem nikoho nezaujmete, že je to chladný. Tam to bude až moc horký, takže termální bazén na střeše hotelu Termál Karlovy Vary, i to může být místo, kam se dneska můžete zajít podívat s celou rodinou. Jestli víte o nějakém dalším místě, dejte vědět přes apku Rádia Kiss. Rádi si s vámi zavysíláme. David Guetta, Sigala nebo muzika od Pulp, to nás čeká za malý moment.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: vteřinu a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: lepší než originál.
1: Zítra ráno se bude vyhodnocovat a to poslední písnička, která vznikla v této sezóně v rámci rubriky Lepší než originál. My jsme zpívali, nebo co my, náš hraní tým ranního vysílání, Roman Anděl, Míša Dinhová a Patrik Peltan zpívali v pátek ráno slavnou písničku od skupiny Sister Sledge, což je přelom 70. a 80. let, hitovka We Are Family, a dali tomu nový kabát i za

pomocí našeho hudebního inženýra, kterým je Jean-Luc, který se stará o sound, o zvuk Rádia Kiss, taky o ty všechny písničky, které prochází rubrikou Lepší než originál. No a váš úkol je si teď tu písničku znovu poslechnout, načerpat ten vibe, tu letní energii, která jde tady z toho hitu, a pak zabrousit na stránky kiss.cz, kde máte možnost hodnocení. A naše ranní trio tentokrát opravdu věří, že získá 100% kladných hlasů. Tak je podpořte a já věřím, že se jim to povede.

0: poslední song pořadu Lepší než originál.
1: Díky za to, jak jste nám všem fandili.
2: Užijte si léto, užijte si prázdniny. Vždyť žijeme len raz. Právě tu a právě teraz.
1: Já už cítím vůni lesa.
0: Tak pojďme všichni.

0: We Are Family v podání ranního Kisu a pokud by se tu písničku chtěli slyšet znovu, znovu a zase znovu, tak musíte právě teď vyrazit na kiss.cz a případně dát i hlas této písni, abychom ranní trojce dopřáli tu možnost, že budou stoprocentně lepší než originál. Vám všem dobré ráno, hezkou neděli, no a těšíme se na pondělní vyhodnocení, které přijde na řadu už zítra po půl osmé.
1: Lepší než originál.

Up and Down zpívali Venga Boys. Teďka jsou už vzhůru úplně všichni, protože v tomhle hitsu se stejně spát nedá, takže vám všem, co jste probuzení a dáváte si ranní ledovou kávu, tak přejeme dobré ráno. 7 hodin 50 minut, to je aktuální čas. Chtěl jsem se vás zeptat, pamatujete si na hru Zemí láva? Tak dneska si možná zahrajeme úplně všichni, protože teploty v Česku by právě dnes měly vyšplát na hodnoty, které jsme tu ještě nikdy neměli. Už včera byl rekord 40,9 v Doksanech a meteorologové věří, že tento rekord bude dnes pokořen a že by tam mohlo skočit i číslo 1,40. Takže gauč se zásobou vody, to je takzvaná bezpečná zóna, no a chodník, to je láva. Tomu se raději vyhněte. Dobré ráno. Radio Kiss.

0: Kiss jsem za volantem po celé republice.
1: Ladíte rádio Kiss, zdravíme na dálnici D1, jedete-li z Prahy na Brno, tak za sjezdem na Divišov odtahují nepojízdný vůz. Problémy jsou také na dálnici D8, kde právě teďka projíždí vůz údržby a je to za sjezdem na Doksany směrem na Prahu. A v Olomouci v Lazecké ulici právě teďka záchranáři vyprošťují cyklistů po jeho pádu z kola. Tak jestli máte i vy informaci z té své trasy, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss, ať víme, jak se vám po ránu jede. Díky.

0: Radio Kiss počasí.
1: Neděle bude vyvrcholením tepla, i v poslední den tohoto týdne bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky anebo bouřky. Teploty budou ale velmi vysoké. Nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 35 a 40 stupni.
2: Odbyla 8. hodina, s vámi na Kissu Martin Hovorka, přeju dobré ráno. Mám tu pro vás Captaina Jacka a taky zpěvačku Kelly's.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.
4: Hi! This is...

0: Ono se říká, takhle během těch horkých dnů, ať pijeme hlavně nealkoholické nápoje, ale včera večer, když jsem byl na večírku na Mejdanu, tak tam teda jelo hodně prosecco a pak taky Campari s džusem.
1: Kiss Show Rádia Kiss.
0: No a přátelé, tyhle ty dobroty, ty se dají nalít do skvělých skleníček a my máme u nás na Kiss Shopu kysácké skleničky na víno, ale já si myslím, že když tam naléte cokoliv jinýho, co vás osvěží v průběhu léta, tak si myslím, že rozhodně neprohloupíte. Navíc naše nové kysácké plastové skleničky na víno jsou v novém designu. Takže jestli máte tu původní sérii, tak byste měli doplnit ještě o tu novou sérii, abyste měli komplet skleničky na víno od Rádia Kiss. Zamiřte k nám na kiss.cz. No a já si myslím, že i třeba taková osuška k vodě, že by rozhodně stála za hřích, protože i tu nabízíme v našem kysáckém shopu, tak si ji pořiďte, ať jste vybaveni, až půjdete na koupák. A že se na koupák dneska půjde. Věřím tomu, že ano. Za malý moment opět pár tipů, kde se může zažít nějaké netradiční koupando grando, tak si počkejte, no a k tomu skvělá muzika, třeba teďka Kamarád, nebo za malý moment Aqua a pecka My Oh My.
1: Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Vzpomínám si, že jsem před hodinou vás, milé posluchači Rádia Kiss, zval na koupání na střeše v Karlových Varech. A teď se do Karlových Varů ještě jednou vrátíme, protože naše Blanka ví, proč sem vyrazit dnes na výlet.
2: Mám pro vás, kysáci, tip na nedělní výlet. Motýlí dům Papilonia v Karlových Varech. Dnes je otevřen od 10 do 19 hodin a vstupenky zakoupíte online na webu. A když už budete ve Varech, tak to můžete spojit i s návštěvou rozhledny Diana, ze které uvidíte do dálky až 70 kilometrů.
1: No a samozřejmě tady od vás dostávám zprávy, kde je výborné koupání. Tak třeba píše Pavel, že super koupaliště je v obci Želízy na Mělnicku. Krásná příroda Kokořínska kolem, tak to musíme vyzkoušet. Pavle, děkujeme. No a pak samozřejmě pozvánka, ještě jedna by tady byla na koupačku od našich posluchačů. Já si vážím každý vaší zprávy, proto jsem rád, že můžeme teďka pozvat na Moravu do Kurovického lomu. A tady Petra píše, že to je neuvěřitelná koupačka, kterou by měl v životě zažít každý z nás. Přátelé, Kurovický lom, to si opravdu napište teďka, až půjdete v létě kolem, tak se tam stavte, protože to je chráněná přírodní památka, která má průzračnou mléčně modrou vodu a leží nedaleko Kroměříže, na pomezí Kroměříska a Zlínska. A nejenom, že tady mají takové zvláštní živočichy, jako třeba čolky nebo jiné chráněné obojživelníky, dá se v této čisté azurové vodě koupat. Takže Kurovice, jděte se podívat, dejte si koupando grando a je tam samozřejmě nedaleko i útulná kavárna s občerstvením, tak věřím, že tady by se dalo strávit dnešní příjemné odpoledne. Kurovický lom, zapište si to, Kurovický lom. A jestli máte také tip na skvělou koupačku, jsem s tím, protože rádi prozradíme našim posluchačům. Teď už bongo cha cha cha, za malý moment David Guetta a vám všem příjemné ráno.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Vladis a Nikol, písnička Žijem pre ten moment. Ano, žijeme pro momenty, protože z momentů se skládá celý náš život. A je dobrý si to dělat hezký a je dobrý si dělat radost a připravovat si vzájemně hezké momenty. Třeba jako já jsem včera připravil hezký moment našemu posluchači. Ani jsem to nevěděl, že to bude mít takový úspěch a že se to takhle vlastně protáhne až do dnešního dne, ta historka. Protože včera se ozval posluchač, že bude dláždit ze žulových kostek tam něco v Bystřici na Moravě. A mně došlo, že dělat dlaždice a dláždit v tom šíleném pařáku, že to bude průšvih. Tak jsem apeloval na všechny, kteří pojedou přes Moravskou Bystřici, aby tomuto člověku, tomuto našemu posluchači, dovezli aspoň kornout zmrzliny. Jo, nějaký cuc na kládě v čokoládě. A tak jsem to jako plásnul do větru a říkal jsem si, stejně mají všichni všech starostí dost a svých starostí a to nějaký tady dlaždič a tak dále. Jsem si říkal, pro sebe to neklapne. A pozor, píše Lukáš, a to mě opravdu potěšilo, že dva lidi se opravdu našli a přivezli mu zmrzlinu. Normálně jeli kolem a Lukášovi udělali radost. Takže přátelé, dopadlo to na úrodnou půdu a Lukášovi jsme ten včerejší moment při dláždění kostek skutečně zlepšili. A vy jste v tom zážitku pro Lukáše byli se mnou, z čehož já mám vlastně velkou radost, že i v tomhle horku si umíme udělat hezky. Tak zdravíme Lukáše, protože i on dneska samozřejmě pokračuje ve své práci, jak je horko, nedá se zvládnout za jeden den, pokračuje i dnes, takže Lukáši třeba zase dneska někdo přiveze Nanuka, uvidíte. Meduza a taky Masterboy, přejeme hezké dobré ráno, za chvilku jeden tip, jak se schladit, jo?

Ladíte Rádio Kiss, máme 8:45 ráno, venku už nám rtuť teploměru atakuje 30, možná už je přes 30, každopádně to záleží tam, kde posloucháte. Klidně se ozvěte, kolik máte teďka teploměru, můžeme udělat rychlý průzkum teďka kolem 9. hodiny. V každém případě typů na ochlazení není nikdy málo a pokud je tip dobrý, tak je dobrý si ho říct. Hodit to do placu, aby se mohli inspirovat i ostatní, protože to vedro s náma může cloumat. A teďka jsem někde četl takovou hezkou hlášku, že hrdinství není zůstat na sluníčku, ale najít si stín a ochladit se, osvěžit se a dávat pozor na své zdraví. Takže přátelé, pokud budete trávit den ve stínu, rozhodně se není za co stydět. Ale včera mě pobavila jedna malá holčička, řekněme, že jí bylo třeba 3-4 roky, maximálně 5. Každopádně hrál jsem na svatbě jako svatební DJ, tímto bych chtěl pozdravit do Bíliny, kde ta svatba probíhala, a to Ladu a Kubíka, ti měli svatbu a bylo tam spousta dětí. A jedna holčička přišla s geniální vychytávkou, normálně klasicky balonky, které se nafukují heliem, tak naplníte je vodou, ledovou vodou, co nejledovější vodou to jde, a taková ta balonková bomba to vlastně je. To jsme dělali jako děti, že jsme dávali vodu do balonku a házeli jsme ji z okna, že ho po lidech. Tak po nikom to neházíte, vy ten balónek s tou vodou pěkně zauzlujete, aby ta voda nevytýkala ven, a ten balónek si dáte za krk. Držíte si ho ve dlani za krkem, osvěžujete se takhle kolem jako hlavy a je to strašně jako příjemný. A já měl pocit, že ta voda v tom vydržela chladná třeba hodinu. Což mě překvapilo, já jsem si říkal, to bude za 10 minut teplý, ale vůbec, ještě za hodinu to krásně chladilo. Takže nakupte si balónky, naplňte si je ledovou vodou, zauzlujte a pak se už jenom chlaďte a užívejte to, že máte dneska volno. Kiss vám k tomu hraje skvělou muziku, Fun Factory za moment, stejně jako Lauren Wolf. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Bezmála 9. hodina, posloucháte Radio Kiss. Pokud jdete právě teďka z Prahy na Brno po dálnici D1, tak pozor na 176. kilometru. Tady je odstavená dodávka s naloženými auty a kolem pobíhají lidé. Tak pozor, pozor, pozor, ještě jednou 176. kilometr dálnice D1 Praha Brno. Problémy hlásí hlavní město Praha, ve Slánské ulici došlo k dopravní nehodě a na Zlínsku dejte pozor u průjezdu Valašskou Pohankou, protože záchranáři tu zasahují u pádu cyklisty. Pokud máte i vy nějaké další informace z hradní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss, ať víme, jak se vám po ránu jede.

0: ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Pojďme všichni kysáci a poslouchejme jenom Radio Kiss.
2: Díky apce Radio Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
3: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu, dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportal.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Radio Kiss počasí.
5: Neděle bude vyvrcholením tepla, i v poslední den tohoto týdne bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky anebo bouřky. Teploty budou ale velmi vysoké. Nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 35 a 40 stupni.
6: Bylo 9 hodin, s vámi na Kisu Martin Hovorka, moc vás všechny zdravím a posílám Gigio D'Agostina a taky Pitbulla.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Radio Kiss má pro vás další skvělou dovolenou.
1: Soutěžte o dovolenou v Bulharsku. Cestovní kanceláří Blue Style a Radio Kiss.
0: Ta soutěž už je prakticky aktivní, protože probíhá na našem webu kiss.cz, kde je článek o tom, že můžete vyhrát zájezd do Bulharska s Radiem Kiss a s cestovní kanceláří Blue Style. Ten si přečtěte, protože aspoň víte, do čeho jdete, ale já to zjednoduším. Na závěr toho článku je formulář, který když vyplníte a odešlete, tak se stáváte součástí celé soutěže. Čekáte na páteční vyhlášení, které proběhne v odpoledním jumpu, kde se dozvíme jméno výherce, který když se do pár minut ozve k nám do studia, tak má dovolenou jistou. Tady musíte nejenom že vyplnit své jméno a příjmení a iniciále, ale i odpovědět na soutěžní otázku. A přátelé, ta otázka na první dobrou bych věděl, kam klikat. To je zeměpis čtvrtá třída. Zeměpis čtvrtá třída, pokud máte ze zeměpisu nebo přírodovědy, nebo jak se to jmenuje ten předmět, ze čtvrté třídy nějakou lepší známku, tak si myslím, že to budete vědět. A pokud byste náhodou tápali, tak ChatGPT nebo Google rádi pomohou. Takže nominovat se do celého soutěžního klání je poměrně jednoduché. Cesta vede přes kiss.cz, tak tam jukněte. Radio Kiss.

0: na rádiu Kiss, vysíláte vy, naši milí drazí posluchači, a v tento okamžik si uděláme výlet nedaleko od Prahy, dokonce do jeskyní. Kam to bude?
1: Krásnou neděli všem kysákům. Chtěl bych vám doporučit krásný výlet do Koněpruských jeskyní a potom nedaleko hrad Karlštejn. Je to krásný výlet na celý den. Zdraví vás Milan.
0: Milane, děkujeme. Pojďme to vzít vylučovací metodou. Karlštejn dobrý, ale tam bude horko. Ale pozor, ty Koněpruské jeskyně, to je moc příjemný nápad, protože to by mě ani nenapadlo. My tady pořád mluvíme o tom jít k bazénu, ale i u bazénu bude horko. Ale jít do takové jeskyně Koněpruské, tak tam je teplota podle mě plus minus autobus 10 stupňů Celsia. Dokonce se ozvala Jitka s Alešem shodou okolností, že by rádi pozvali posluchače na prohlídku jeskyní v Moravském krasu. Velmi příjemné osvěžení. Tomu věřím, že jdete 2 hodiny s tím průvodcem po těch schodech tou jeskyní, vidíte nějaký ty krápníky tam, ale hlavně vám není horko. Takže 2 hodiny utečete před tím horkem. Já bych možná v těchto parných dnech objel všechny jeskyně, a že jich máme v České republice spoustu, jak v Čechách, tak na Moravě. Stačí zadat prostě jeskyně Česká republika, ono vám to vyjede, kam se vrtnout, a věřím, že v blízkosti vašeho bydliště na nějakou jeskyni rozhodně narazíte. Pražáci to mají kousek do Koněpruských a z Brna zase to je kousek do Moravského krasu. Takže děkujeme za fantastický osvěžující tip a ještě se obracím právě teď na Terku, protože ta ví o zámeckých slavnostech.
2: Město Šluknov pořádá tento víkend v Zámeckém parku 18. zámecké slavnosti. Těšit se můžete na jedinečný kulturní zážitek, jako jsou regionální dobové trhy, historické kostýmy a dobový program.
0: Přes apku Rádia Kiss se nám ozvete, kam vyrážíte dneska odpoledne, jaké máte plány, my to rádi využijeme v našem vysílání, a z muziky Michael Jackson nebo právě teď ATB.
3: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já si pamatuju, že to je fakt jako nedávno, co jste odvysílali první prázdninový den. Já mám takový pocit, že čím jsem starší, tím jsou ty prázdniny pro mě kratší a kratší.
2: Naprostý souhlas, to si myslím, že takhle mají úplně všichni, ale nebylo to přece špatný léto, ne? Trošku jako koza zvyšete.
3: Nebylo.
2: Taková zmutovaná kozička.
3: A dost už.
4: Já se asi čurnu. Ne.
2: Tím se budou strašit děti na začátku školního roku. Už vám to začíná.
0: Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: Věřím tomu, že i v dalších letech se budeme k této písničce rádi vracet. Stejně tak, jako teď se vrátíme do roku 2001 za písničkou od Bahamen. Takže hudební návrat o 25 let zpátky.
1: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
0: Jdeme si zahrát další z legend našeho playlistu, kterou mohou být také Bahamen, což je hudební projekt, který je oceněn cenou Grammy za hit Who Let The Dogs Out. A tato písnička je známá pro svůj štěkavý refrén a zároveň je spojena i se sportovními stadiony, protože se to hodně hrávalo během sportovních utkání. No ale ovšem předkvapivě je to písnička, která není o pejscích, ale o mužích, kteří se na večírcích chovají hrubě k ženám. Takže doslovný překlad. Kdo pustil ty pse ven? Kdo pustil ty hulváty ven? Who let the dogs out? Takže, přátelé, pojďme si dát Bahamen a pojďme se zamyslet nad tím, jestli po pár drincích jsme se včera třeba nechovali k někomu nějak divně. Já věřím, že ne, že žádné fopa tady není, ale tato písnička k tomuto tématu poukazuje. Tak si na ní pojďme zavzpomínat.
1: Radio Kiss.

0: Wow, to byla Verona tady u nás na Kissu s peckou Hey Boy. Víc jak 20 let nás Verona zásobuje svými hity a když vystupují naživo, tak vždycky to je skvělej mejdan. Já se dokonce těším na večírek s Veronou, který proběhne teďka v pátek. 3. července v Třtěnicích. Je to na Jičínsku, je to takový jazykolam, Třtěnice, ale každopádně ti z vás, kdo bydlí v okolí Jičína, tak Třtěnice určitě znají a tam já v pátek večer dělám mejdan s Veronou. Verona klasický koncert, já pak diskotéka, takže se moc zváni a doufám, že vyjde počo, že teďka nebudou třeba nějaký, já nevím, týden plný dešťů, jo, že... Ale pozor, tam je to zastřešený. Teď já si uvědomuju, ten taneční parket je zastřešený, takže žádný výmluvy, kdyby náhodou mělo pršet. Prostě čekáme na vás v Třtěnicích a s Veronou si uděláme hezký prázdninový mejdan. Tak jste zváni. Na Rádiu Kiss teďka další muzika Labuš, Calvin Harris nebo Sean Baker. Ať se vám skvěle poslouchá. Dobrý den.
1: Rádio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, já tu společně s vámi sleduju teploty, jak nám to pěkně stoupá v průběhu nedělního dopoledne. Tak píše Tomáš, že v Šumperku aktuálně 25 stupňů Celsia. Ludvík nám posílá teploměr z Liberce 28 stupňů. A ještě tu máme vzkaz z Jižní Moravy.
1: Dobré ráno, poslušně hlásím pracovně v Hodoníně a je tu 33 stupňů a umírám. Jinak pohodovej den všem kysákům, ahoj.
0: Děkujeme, ahoj, přejeme klidné dopoledne, uživejte neděli a tady je Andrea Bocelli a David Guetta.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Jsme u 10. hodiny, posloucháte Radio Kiss. Problémy právě teďka hlásí Chrudimsko.
2: Chrudimi, v ulici Olbrachtova, vedle železniční trati, tam zůstaly stále vlaky proti sobě. Evakuují tam dva vlaky, jsou tam hasiči, policie. Dávejte na sebe pozor, není to moc přehledný a běhají tam lidi. Tak krásný den všem, ahoj.
1: Děkujeme, ahoj. Ještě zdravíme silnici číslo 16, to je hlavní tah mezi Malou Boleslaví a Jičínem. Za Sukorady máme hlášenou havárku. Jezdí se tu kyvadlově, zatím bez kolon, tak kež by to vydrželo. Jeďte opatrně.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Maximální potěšení zaručeno je nový příběh, který se roztáčí na Apple TV. Napínavý koukání o mámě z předměstí, která řeší zločin na vlastní pěst, vás rychle vtáhne do děje. Tahle obyčejná mamina se totiž ocitne uprostřed vydírání, vraždy a chaosu kolem dětského fotbalu. Když začne věřit, že byla svědkem zločinu, jde všechno stranou. První díly už jsou venku. Hezký koukání přeje z Kisu Katka Čepelíková.

0: Radio Kiss počasí.
1: Neděle bude vyvrcholením tepla, i v poslední den tohoto týdne bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky anebo bouřky. Teploty budou ale velmi vysoké. Nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 35 a 40 stupni.
2: Míříme ke 40. Hurá! 10. hodina odbyla, s vámi na Kissu Martin Hovorka a teď taky DJ Fresh.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. The Happy.

Ladíte Radio Kiss? Já jsem byl včera za svatebního DJe na svatbě Kuby a Lady. Lada s Kubou měli svatbu. V tom neuvěřitelném hitsu, kdy mi bylo všech svatebčanů líto, protože měli jistě nažehlené všechno oblečení, připravené. Těšili se, až budou v gala a najednou bylo 40 stupňů Celsia. Dokonce to bylo kousíček od Litoměřic, kde včera naměřili ten rekord těch 41 stupňů nebo 40,9. Takže to bylo hnedka vedle ve vesnici. Prostě šílený peklo, takže tam normálně všichni byli v kraťasech. To bylo první znamení, jakmile jste měl kraťasy, nemohl si na svatbu. I když pozor, nevěsta Lada, ta to táhla ve svatebních šatech až do noci. Ta byla držák, jinak všichni ostatní ušeli v civilu. Každopádně, ještě tam bylo takové jedno znamení. A to je vlastně tip pro vás, co si vzít na sebe dneska, až vám bude horko. Tak takový módní doplněk a nikdo se na vás nebude zlobit ani otáčet se na vás, co to máte na sobě za habaďuru. Takže prosím vás, namočený ručník. Namočte si ručník, vyžímejte a dejte si ho kolem krku. Ideálně samozřejmě v chladné vodě, aby to mělo ten správný efekt. Takže namočený ručník kolem krku a můžete vyrazit do ulic. Takhle včera to měli všichni na té svatbě a vlastně to byl takový krásný, příjemný dress code. Bílej ručník, tyjo. Takže zdravím samozřejmě severozápadní Čechy, kde jsem včera strávil krásný večer a teď už muzika od Spin Doctors a s vámi, kysáci, tady trávím nádherné nedělní dopoledne. DJ Housecat, Dua Lipa, to je muzika, která bude znít za malý moment. Tady na Kisu.

0: Kiss Active Weekend.
1: Ladíte rádio Kiss a teď mi tady přišla fotografie od kamaráda. Já na ní koukám a říkám, počkej, to je rybník, který já bezpečně znám z nějakého českého filmu. A pak mě to cvrnklo, jak dostat tatínka do polepšovny. Pamatujete, malej Vašík, na prázdniny se jelo k dědovi, který ho viděl poprvé v životě a měli za chalupou takovou tu skálu, na kterou lezli, že jo? Skála u rybníka. A můj kámoš tam teďka koupe. Poslal mi fotku. Je to prosím vás. A tam si klidně udělat taky výlet, protože tam podle mě moc lidí nebude. Rybník Věžák v Českém ráji. Kousek u Vesce u Sobotky. Tak i tímto směrem vás posíláme. Dá se zajet klidně na kole, možná dokonce lepší než autem. A zkoušte do rybníka, takhle při nedělním dopolední. Někde už teploty míří ke 40, někde jsou teprve u 30, na to konec konců můžeme ještě v průběhu dnešního dopoledne mrknout. Každopádně, já bych viděl i o dalších místech, která se dají navštívit a takhle v průběhu nedělního dne. Co si udělat výlet třeba na Kukuřici? Blanka ví víc.
2: Kukuřičné bludiště v Roseči otevírá 13. sezónu, nebo vlastně otevřelo už včera, ale vyrazit sem můžete kysáci i dnes. Pokud vás láká bloudění v Kukuřici, tak je to pro vás ideální výlet. I letos je tam velký slámový hrad plný dalšího vyžití.
1: Ideální pro alergiky, ale ne, třeba to zvládnete. Takže Kukuřičné bludiště, děkujeme za pozvánku a pokud máte taky nějaký nápad, jak trávit víkend nebo začátek prázdnin, apka Kissu, nechte nám vzkaz, zavysíláte si s námi.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: stejně my hrajeme tak skvělý pecky. Tohle byla vzpomínka na Scatmana. Máme 10.40, posloucháte Radio Kiss a užíváte si krásnou prosluněnou neděli. Víkendový jukebox. No a schválně, kdo v tento okamžik vytočil linku 210-323-323, ten se dostane i k nám do éteru. Kdo pak je tam? Halo.
1: Ahoj.
0: Nazdar, jak se jmenuješ?
1: Mirek.
0: A dobrá nálada tě neopustila ještě dneska?
1: No, jenom to horko je, ale jinak v pohodě.
0: Ale horko, prosím tě, to kdyby jsme mluvili o horku, nemluvili bychom o ničem jiném. Ale měl bych tady pro tebe nějakou historku, jestli jsi s horkem.
1: No, zatím ne.
0: Chápu, že už těch historek s horkem je spoustu. Tak nám řekni něco, co nás ochladí. Třeba písnička. Jaká písnička by tě ochladila?
1: To, jak jsem Venga Boys třeba.

0: Mango Boys, no tak se pustíme, co ty na to?
1: Jo, může být.
0: Hele, a jaké jsou tvoje plány na dnešní den, schválně?
1: No, tak neměl jsi doma. Doma. Tom horku se nikam nedá jít.
0: Chápu, chápu. Tak jo, tak ti moc zdravím.
1: Jedině k vodě.
0: A měl bys nějak, odkud voláš mimochodem?
1: Zlínský kraj, no.
0: Zlínský kraj. A měl bys nějaký tip na super koupačku ve Zlínském kraji?
1: No, na koupališti do Valmezu, no.
0: Valmez, Valmez. A tam je bazén nebo něco přírodního?
1: Koupaliště nebo k vodě, k Bečvě.
0: Dobře, no tak děkujeme za tipy, to můžou posluchači využít samozřejmě. Měj se krásně, Venga Boys ti hrajeme a čau.
1: Jo, měj se zatím, ahoj.
0: Tohle jsou letní Venga Boys, Skinny Dippin, písnička, která tady dlouho nebyla, málo se na ní vzpomíná, tak si dáme právě teď. Na rádiu

Další super písnička na vlnách Rádia Kiss, Faithless a BB Rexa, pecka New Religion. Mám pro vás skvělý tip na zahraniční výlet. Pokud vás čeká prázdninová cesta do Itálie, tak to vemte přes Modenu, protože ve slavném muzeu Enza Ferrariho je unikátní výstava. Jo, Enzo Ferrari, to je ten, co prostě nějakým způsobem vymyslel tady to autíčko a má tam teďka muzeum, už jako leta, a teď tam je speciální výstava, kde vystavují auta Ferrárka, která vlastnil v minulosti John Lennon, Mick Jagger nebo Luciano Pavarotti. Ta výstava se jmenuje Největší hity, hudební legendy a jejich Ferrari. Mapuje hluboké pouto mezi ikonickou automobilkou a slavnými muzikanty. Takže jestli milujete placatý auta, já si myslím, že tato výstava je úplně ideální, abyste si odfrkli od své vlastní jízdy někam k moři, prostě tu cestu rozpulili, mějte zážitek během cesty a pak se můžete pokračovat dál. Přemýšlím, jestli neexistovala nějaká písnička o Ferrari, byla, James Hype udělal, tak si ji dáme. Písnička Ferrari, to je velká vzpomínka, jak dlouho to

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Radio Kiss, čerstvá informace přichází z Mladé Boleslavy, kde máme zastavený provoz mezi Prahou a Libercem dálnice D10. Šluz pro tento okamžik, protože máme hlášenou havárku motorky. Je to u sjezdu právě na Mladou Boleslav, přistává tu na dálnici vrtulník, takže buďte opatrní, buďte obezřetní a připočítejte se nějaké minuty navíc, protože provoz je veden objížďkou. Jestli máte i vy informace o té své trase, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss a zavysílejte si dopravu s námi. Děkujeme.

0: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu, dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportal.
1: Radio Kiss počasí.
2: Neděle bude vyvrcholením tepla, i v poslední den tohoto týdne bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky anebo bouřky. Teploty budou ale velmi vysoké. Nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 35 a 40 stupni.
3: Odbyla 11. hodina. Na Kisu s vámi Martin Hovorka. Přeju vám parádní špičkovou svěží neděli a trošku i horkou. Tady jsou Passion Fruit.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
0: Be happy.

Ladíte Radio Kiss? Já jsem plný historek ze včerejší svatby, kterou jsem absolvoval jako svatební DJ. Já jsem totiž nikdy nedělal svatbu v 41 stupních Celsia. A opravdu včera to bylo v 41 stupních, protože to bylo tam, jak byly ty rekordy včera, těch 40,9. No, co je zajímavé, a to můžeme klidně použít, až budeme dělat nějakou další svatbu, vy třeba chystáte, a já jsem teďka dokonce čet, že ty horka, těch 40 stupňů, se nám zase vrátí, protože zítra se má ochladit, bude 30, pak bude nějakých 2, 30, 28 a tak dále, ale zhruba za 14 dní by se to mělo vrátit celé. A možná dokonce by mělo být i více než 40 stupňů. Nechci strašit, jsou to samozřejmě dlouhodobé předpovědi. Ale pokud budete mít svatbu zase v nějakém takovémhle šíleným hicu, on je hic i 35, že jo? Takže dobrý tip, jo, na svatbu. Jak jsou takový ty rautový stoly? Jak tam prostě jsou jim chlebíčky, dortičky, řízečky a tak dále. Tak tam včera, na té svatbě, kde jsem byl, měli rautový stůl s namočenýma ručníkama. Si se říká, že když si dáte prostě namočený ručník, vychlazený za krk, takže se vám krásně jako ochladí tělo. Takže tam byl někdo, člověk, který pravidelně ty ručníky tam někde pral vzadu, jo, pak to tam dal, lidi to nosili, on to zase vzal, vypral, namočil, lidi si to z rautovýho stolu vzali kolem krku a všichni svatebčané byli úplně v pohodě. Takže to berte jako tip, až budete mít svatbu a bude hic. Co máte dát na rautový stůl hnedka vedle řízečků? Tady je Barakuda, pak budou Erasure a vám všem skvělé nedělní dopoledne z Rádia Kiss přeje Martin Hovorka. Buďte i nadále s námi a

0: Kiss Active Weekend.
1: Bezmála 11:30, posloucháte Radio Kiss a my si dáme teďka pozvánku na kino. Normálně půjdeme do kina, ale do venkovního kina a ještě navíc hodně speciálního kina, které se nachází v Praze. Tak Terko, pozvi nás do venkovního kina, pojď.
2: Vychutnejte si tu pravou letní atmosféru velkoměsta a sledujte kino ze střechy Pankrátského obchodního domu. Nechybí pohodlná křesla, drinky, popcorn a výběr populárních filmů. Těšte se na hollywoodské velkofilmy, romantiku, akci i pohádky. A díky sluchátkům se tam může promítat i po 10:00 večer.
1: Vidíš, to je zajímavý. To je zajímavý. Terko, děkujeme. No a já bych taky dal ještě jednu, řekněme, netradiční pozvánku. A to je, přátelé, samozběr česneku. My už jsme zvali na samozběr jahod, na samozběr třešní, to už to všechno bylo. Ale v Bochovicích probíhá samozběr česneku. Já bych ještě přiblížil, kde jsou Bochovice. Je to nedaleko Velkého Meziříčí, takže Vysočina. No a právě tady mají pole v Bochovicích a je tam česnek a vy si ho tam normálně, je to vyoraný a vy jdete, sbíráte si do koše, pak to zaplatíte. No a co si pak můžete dát večer? No topinky. I když v tom horku, kdo by se chtěl dělat s topinkama, že jo? Ale takový jako topinky, pěkně potřený česnekem. Neříkejte mi, že by se nedali i v těch 40 stupních. Tak hezkou neděli.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Ať slyším jakoukoliv písničku z našeho playlistu, hned to ve mně evokuje léto. I tohle to je vlastně vyloženě letní pecka. Milky a David Guetta, Just the Way You Are.
1: Legendy Rádia Kiss.
0: Mám tady pro vás něco z úvodu 90. let. Dáme si pecku Last Train, tu Transcentral, kterou elektronické duo KLF dalo dohromady v 91. roce. Oni tehdy přesně věděli, jak namíchat zvuky bouřícího davu a chytlavé vokály, aby dokázali ovládnout tehdejší hitparády. A to se jim dokonce s touto písní podařilo. Takže, milí posluchači, teď se možná zděsíte. Ta písnička, kterou teďka uslyšíte, je stará 35 let. Letos slaví 35. výročí. Ale pořád to zní skvěle. KLF a legenda našeho playlistu. Radio Kiss.

0: píše, že s celou rodinou jedou na dovolenou do Krušných hor na Klínovec. Píše, že řidiči vzorní, žádní závodníci, dobře se jede. Tak jsme rádi, že můžeme být parťákem na vašich cestách. Tady je Radio Kiss. Za malý moment pravé poledne omrkneme silnice za pár okamžiků. Ale teď informace o tom, co by se mohlo klidně stát i vám. Klasická situace, vaše dítě odjede třeba, dejme tomu, na nějaký tábor, nebo teďka se jezdilo na školy v přírodě, děti se různě vracely z výletu zpátky domů a jak to tak bývá, tak rodiče, pokud jdou jejich děti někam na výlet, tak dostávají samozřejmě kapesné, jo, nějaký penízky na útratu. S tím, že si mají koupit, mohou koupit, co uznají za vhodné. A poslouchejte, s čím se vrátila dcera jedný naší posluchačky.
1: Ahoj, já bych vám jenom chtěla dát vědět, byste si dali pozor na to, když vám odjede dítě na nějaký výlet nebo dovolenou a dáte mu penízky, ať si koupí, co chce, protože nám dcera přitáhla dvě morčátka, takže rychle scháním nějaký ubytování pro ně, pítka a takovýhle věci, takže my se dneska celý den budeme věnovat morčátkům. Ahoj!
0: Ta představa, že pošlete dítě na tábor, dáte mu, já nevím, dvojčičku sebou, a čekáte, že si třeba koupí zmrzlinu, nebo že si koupí, já nevím, pro radost nějakou památku, nějakou třeba pohlednici a dítě přiveze dvě morčátka. Prostě jako na to nemáte co říct. Tam opravdu zbývá jenom to, že seženete nějakou tu klícku, nějaké ty propriety, co potřebují morčátka, aby s vámi tyto dva přídustky mohly fungovat ve vaší rodině. Tak až budou vaši děti odjíždět na zábor, tak je dobře poučte o tom, co si smějí a co si nesmějí koupit, jo? Abyste potom nebyli vyvalení. Low Bega, I Got A Girl. Je tu léto a my vysíláme letní muziku na Radio Kiss.

Tady přišla SMSka z Mostu od našich posluchačů a píšou, že v Mostě hořej, že už je 38 stupňů Celsia. Zdravíme z Mostu, hoříme, tady píšou, doslova.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: A já tam v Mostě zůstanu, protože informace z dopravy ve směru od Karlových Varů je na příjezdu do Mostu dopravní problém, dopravní nehoda, vyšetřuje se kolize dvou osobních vozidel. Pokud máte cestu právě teďka z východních Čech na Prahu po dálnici D11, pozor na 55. kilometru, tady máme poruchaný vůz po dopravní nehodě a ještě zdravíme sever naší republiky, a to hlavní tah z Turnova přes Liberec na Chrastavu, protože u Chrastavy máme odstavený kamion, nějaký problém zřejmě na jeho cestě. Jestli víte i vy o dopravním zádrhelu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss.

0: Radio Kiss počasí.
1: Neděle bude vyvrcholením tepla, i v poslední den tohoto týdne bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky anebo bouřky. Teploty budou ale velmi vysoké. Nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 35 a 40 stupni.
2: Je tu pravé poledne, posloucháte Kiss, já jsem Martin Hovorka, budou Royal Gigolos a taky nás čeká Sigala. Hezký den!
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Posloucháte Kiss? My jsme se všichni těšili, že se ochladí. Dneska nám slibovali, že večer přijde u deště a ochlazení a buchví co. No ale i zítra má být přes 30 stupňů Celsia. I zítra má být přes 30, možná dokonce 35. Na Moravě, na jižní tam Tutově 38. Takže přátelé, žádné ochlazení se zatím nechystá. Možná v úterý, možná ve středu. Ve středu by mělo jako fakt pršet, pak zase teplo. Hic. Ale já vám řeknu, proč to je. Proč ty horka vlastně budou i zítra. Ono totiž přiletělo letadlo z Egypta dneska ráno s turistama z Egypta, s dovolenkářema. A ty lidi, co vylezli z toho letadla, tak si stěžovali, že v Egyptě na dovolený měli jenom 30 stupňů. A že jako chtěli ten hic. Takže proto tady v České republice zařídili pro turisty, co se vracejí z chladného Egypta, že jim tady ještě zařídili jako den pořádný hic na pondělí. No nic, tak to musíme ještě vydržet o dalších 24 hodin, no. Co se dá dělat? Všechny ty typy už jste slyšeli, led před reprák, ne reprák. Jak se tomu říká, jak to fouká, vidíte? Větrák, ne reprák, reprák má rádio, větrák. Takže led před větrák, kolem krku chladný ručník a pitný režim dodržovat, no a měli bychom to nějak zvládnout. Tak se držte, hezké odpoledne.

0: Kiss Active Weekend.
1: Pojďme opět na nějaké koupando grando tady na rádiu Kiss. Tak naši posluchači by určitě věděli o místě, které není třeba tak provařené a kde to koupání celé odpoledne bude stát za to. Ahoj!
2: Ahoj Marty, ahoj Kisáci. Jo, dovolená. Dovolená nám teďka končí po 14 dnech. Každopádně byli jsme v Prachovských skalách, u jinolických rybníků, nebudu jmenovat kemp. Ale paráda, doporučuji vřele všem. Nádherný. Ahoj, Vláďa.
1: Takže Vláďo, děkujeme. Jinolické rybníky, Prachovské skály, Jičínsko a tam je to opravdu super. Koupání, to můžu potvrdit i já. Stánky, langoše, klobásy, všechno, co prostě potřebujete, takovýhle letní dovolený a kemp, kde si postavíte stán, takže všechno, co potřebujete pro tyto dny. No a v případě, že byste chtěli trošku jako odfrknout z toho vedra, tak ideálně nahory. Ve Špindlu by nemuselo být takové horko, tam by mohlo být třeba jenom 32 dneska. Tak zkuste Špindlerův mlýn, protože tam dneska mají pouť.
3: Celý víkend se Kysáci koná Špindlerovská pouť. Letos už 33. ročník. Až do neděle se horské středisko proměnilo v místo plné hudby, tance, zábavy a chutí a vůní. Kulturní program je připraven pro všechny generace.
1: Jestli máte také nějaké místo, které by stálo dneska navštívit, i přesto, že je takové horko, dejte vědět přes apku Rádia Kiss. Moc rádi si s vámi zavysíláme. A teď muzika Savage Garden na Rádiu Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jo, já být policajt. A říkám si, jo, o ty s takovým fárem tady je rektabilní. Jo, a SPZka za desítku. A pojď sem, kamaráde.
2: A moc se mi líbí zpráva, kterou jsme dostali od Nelly.
3: Chci vám poděkovat. Jsem zrovna akorát měla kontrolu. Policajti se smáli a řekli, paní, tedy posloucháte Kis, mi totiž taky. A smáli se, mávali, takže super, moc vám děkuju. A ještě si poslechli tu písničku, budete hrát a normálně si vás aj tam zapli, jako jo.
4: Hezky. Jo, to je krásný.
5: Nelčo, tak to 5 kilo, co by ti vzali, nám pošli, jo?
0: Ranní Kis od 6 do 10.

0: Ty jo, tak ve chvíli, kdy bazén neosvěží, tak to jsme už v úplném háji, ty jo. Tak já nevím, kam skočit, někam do jeskyně, se jít vykoupat asi, nebo já nevím. Matěj zdraví z cesty do Chorvatska, aktuálně dálnice Vídeň 37 stupňů a nevypadá to, že by se měl přiblížit nějaký déšť. Tak děkujeme i za tuto zprávu. No a pojďme se podívat za naší posluchačkou, která by chtěla pozdravit svého manžela, který teďka je v naprostém horku. Ahoj!
1: Ahoj, prosím tě, můžeš zahrát rádiový do autobusu do Uherského Hradiště. Jezdí dneska od rána od 8:30 až do té 8:30. No, klima určitě moc nestíhá, tak bych chtěla mu zahrát nějaký remix, mě napadl právě Baywatch, pobřežní hlídka, ne, voda, klídek a tak, tak ho trošku podrážit. Máš tam něco od Davida Hasselhoffa?
0: Mám Huga Chaka Huga Huga, Huga Chaka Huga Huga, Huga Chaka Huga Huga, Huga Chaka Huga Huga Huga, Hook It On A Feeling, takhle to není úplná samozřejmě pobřežní hlídka, ale je to David Hasselhoff. Deep inside of me. Letní muzika na Kisu. Yeah, yeah.

0: Ladíte Rádio Kiss, padla tady informace, že už ani bazény neosvěžují, tak na to reaguje náš posluchač z Denda, že se chodí osvěžovat do potoka, který mu teče vedle plotu a že potok příjemný. Náš posluchač z jižních Čech to vyřeší následovně.
1: Nazdar Matias, tady Alex Bagru z Českých Budějovic, momentálně v Třeboních, takže se asi taky dojedu zase vykoupat do rybníka Svět, protože jsem teďka momentálně v Třeboni, ale bude to asi mazec. Měj se, čau, teko kuku drnatej.
0: Tím, že je ten rybník Svět tak velký, tak si myslím, že tam nebude úplně natřískáno, tam si určitě nějaký volný místečko najdeš. Teď ale k Honzovi Průchovi, který už je tady. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Honza, si představte, vysílá teďka od 13. hodiny, ale do rádia přišel už 9:30 a já mu říkám, Honzo, prosím, něco tady děláš, vysíláš až v jednu. A on říká, my nemáme doma klimatizaci a tady je. Takže chápu, že se tady všichni kolegové slejzají.
2: Hele, tak přesně, je to tak, no.
0: A všichni na chodbách a říkám, co teď děláte, když jdete do práce až v pondělí. No my nemáme klimatizaci. Jo, takže tak tady se máme pracovat v neděli teďka.
2: Vzali si sebou peřiny, polštáře a prostě budou nocovat, no.
0: No. A to přesně mě napadlo, já jsem se dneska v noci vracel z akce, a že bych si sem si říkal, že bych si šel právě vyspat do rádia, protože tady to je klimatizovaný, když to doma není.
2: Hele, mě ještě napadlo, já totiž bydlím v jižních Čechách u Chýnova a tam jsou chýnovské jeskyně. A tam je nádherně.
0: Ano, to je přesně typ, o který jsem mluvil dneska ráno v 8 hodin, že by lidi nemuseli chodit jenom pouze k rybníku, ale přesně do jeskyní. Tak, jeskyně.
2: Tam úplně, já už si to dokážu úplně představit a kdybych nevysílal, tak jdu do jeskyně.
0: Takže jeskyně. Co nedělejte, to ještě poslední jako tady o tom horku, to jsem udělal včera, bylo kolik? 8 hodin večer, 35 stupňů. A tam se grilovalo na té akci.
2: Jasně.
0: A nedáte se, já říkám, hele, v tomhle tom vedru, já to asi ani nemám chuť, nějaký salátek, a to si musíte dát tu klobásku tady. Já říkám, dobře, dám si klobásku. A oni říkali, tak a my tady máme speciální chili z domova, tady ten grill master mi říká. Chcete chili? Já říkám, no chili mi chutná, ale opravdu ďupec. A to bylo fakt nějaký jako extra silný. A teď máš těch 38 stupňů, to máš pocit, ti upadne hlava, ty jo. No. Takže to nedělejte, přátelé, kořeněný jídla v tomhle vedru ne.
2: Zkoušet to nebudu.
0: Honza vysílá po 13. hodině, užijte si odpoledne s ním a věřím, že vám bude skvěle. Ahoj!

0: Kysky jsem za volantem po celé republice.
1: Z Rádia Kys vám přejeme krásnou neděli také na silnice a jak nám to teď těsně před 13. hodinkou jezdí D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem na 21. kilometru. Pozor, v pravém pruhu nepojízdná dodávka. D35 ve směru z Mohelnice na Olomouc na 242. kilometru. Také nepojízdné auto a částečně v pravém pruhu. A jinak nehoda, která se řeší, je také na silnici číslo 13 na trase Karlovy Vary Liberec u mostu na 64. kilometru. Buďte tam ostražití a šťastnou cestu.

0: ostatní usínají. My zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Rádio Kiss vysílá
6: non-stop.
0: Rádio Kiss počasí.
7: Začátek dalšího týdne bude, co se počasí týče, ve znamení příchodu změny. V pondělí bude polojasno, od západu čekejme přibývání oblačnosti, která se postupně přesune na celé území a přijde také s deštěm, přeháňkami a nebo i s bouřkami. Vítr zafouká od jihozápadu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou stále vysoké. Ty nejvyšší naměříme mezi 28 a 33 stupni.
1: Bylo 13 hodin, krásnou neděli už vám teď z Kissu přeje Honza Průcha a pojďme se ponořit do dalšího krásného letního dne. Je tady Silver.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

Mike Perry, The Ocean, 13 hodin, 10 minut k tomu. Ještě nám z víkendu zbývá pár hodin, pojďme si je užívat. A mě zajímá, jak si právě ten víkend užíváte, anebo třeba co zajímavého máte za sebou o tomto víkendu, klidně posílejte pozdravy přes mobilní apku Radia Kiss. Já tady jeden pozdrav mám od Petra, bohužel můžu ho jen tlumočit, protože Petr poslal krásnou fotku, samozřejmě celý víkend sem lítaj přes mobilní apku fotky vašich bazénů, ale tady to je prostě unikát, protože Petr si doma vytvořil takový umělý jezírko, obložený kamínkama. Do toho mu vede takový malinkatý jakoby vodopád, no prostě nádherný. Tam bych si představoval trávit dnešní odpoledne někde hezky u tohohle jezírka ve stínu pod slunečníkem, nejlépe třeba pod nějakým stromem a s něčím dobrým vychlazeným pití a samozřejmě ta nejdůležitější součást při poslechu Rádia Kiss. Tak doufám, že takovýhle odpoledne vás dneska čeká a když ne, tak si to budeme vylepšovat skvělou muzikou. Takže kysáci, jdeme na ní, Matt Kuhn, DJ Bobo a taky Samfeld.

Metcoon Begin na Kisu. Kysáci asi takovým jako nejčastějším tématem posledních dní, včetně dneška, je počasí, to je samozřejmý horko, možná až moc horko, i když samozřejmě jako je léto, takže si ho užívejme, ono se to nějak schladit dá, ale nepřeháně to s pohybem. A tak se podíváme na to, jaký bude počasí příští týden. Má se ochlazovat, to už jsme zaznamenali samozřejmě a možná na to i netrpělivě čekáme. A to dokonce už dneska večer, kdy mají místama přijít nějaký bouřky a ochlazení o zhruba nějakých 5-6 stupňů, jako během hodinky třeba, kolem 6. hodiny večer. Ale zítra teplota 34, dobrý, no tak jako o moc lepší to není a bude to dál klesat. Úterý kolem 30, středa, čtvrtek kolem 25 a pátek, to už tady máme společně s víkendem, kolem 24 stupňů. Celzia v průměru, kysáci. Je možný, že někde bude 30 a je možný, že někde bude těch 24. Beru to všeobecně jako celou Českou republiku. Každopádně je to snesitelnější a myslím si, že je úplně ideální na konec června a začátek července. Teďka už pojďme za další muzikou, nežli se za pár minut vrhneme na další hudební legendu Rádia Kiss. Je tady Aaron Čupa. How much would

0: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: Teď si dáme kysáci jednu hudební legendu, kterou zná úplně každý milovník 90-kový house music, protože on udělal spousty tracků, který se staly vlastně hymnama 90-kovýho house. No, přesněji řečeno, to byly dva tracky. No, vlastně tři, kecam, tři tracky. A to v roce 1998. Nejdříve ale k tomu umělci a k té legendě. Je to německý DJ a producent DJ Tonka. A on je specifický tím, že má samozřejmě ten jeho house veselej a taky je, když vidíte jeho vystupování, protože on je stále aktivní, tak je strašně technicky nadaný. Takže není to takový ten DJ, který jenom vlastně u toho stojí a jenom pouští ty tracky, ale on se s tím strašně vyhraje a každý tlačítko ví, k čemu slouží. A že těch tlačítek na těch dnešních playerech je opravdu hodně a pořád jich přibývá. DJ Tonka, rok 1998, tak to byla hitovka She Knows You, která ho vystřelila. On už tehdy byl slavný, ale tahle ta pecka ho vystřelila ještě na větší vrchol. Pak následovalo Don't Be Afraid, samozřejmě taky remix B52nd a Love Shack a další legendární věci. Pojďme si ale dát tu jeho nejslavnější She Knows You právě teď na Rádiu Kiss.

0: soutěžte o dovolenou v Bulharsku. Cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem
1: Kiss. Kysáci, mnozí z vás posíláte fotky z vašich dovolených, kde se fotíte někde na lodičkách, když se koupete v moři a tak dále. Ale někteří z nás nemají to štěstí být u moře, třeba nejsou penízky letos, byly nějaký jiný výdaje, a právě proto je tady další soutěž z cestovní kanceláří Blue Style. A tentokrát ten z vás, kdo vyhraje, může vyrazit do Bulharska, a to do čtyřhvězdičkového hotelu. Rovnou dva z vás tam pošleme, respektive teda můžete si k sobě vzít jednu osobu, takže ta dovča je pro dvě osoby. A kompletní info o soutěži, jak vlastně to celý probíhá, jak to funguje, najdete na našem webu kiss.cz, a je pro tuto soutěž důležitější nežli jindy se na webovky opravdu podívat, protože tam se vlastně do té soutěže registrujete. Registrace začala už včera, potrvá až do pátku, kde zároveň v pátek bude finále, kdy jeden z vás tuhletu krásnou dovču získá. Takže kiss.cz, mrkněte na to, neotálejte, ať jste registrovaní co nejdříve a máte co největší šanci.
0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Vysáci, pokud míříte teďka po D1 ve směru z Prahy na Brno, na 17. kilometru nehoda lehce tam komplikuje provoz, ale je to průjezdné, takže se zdržíte jen krátce a zpomalíte. D35 Mohelnice Olomouc na této trase na 242. kilometru buďte také opatrní a zvolněte, protože tam lehce do pravého pruhu zasahuje odstavené auto. A silnice 20 mezi Karlovými Vary a Plzní u Třebouni je nehoda, je to tam uzavřený a objíždí se přes Třebouň. Zdržení je ovšem jenom kraťoučký. Šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Co nového na streamovacích platformách? Neutekly vám tyhle tři pecky? Slavná novinářka už má na kontě pár dopadených zločinců. Jak se ale zachovat, když podezřelýho z únosu dobře zná? Prozradí seriál Lapeni v síti. Deep Cover je svěžná akční komedie o partě improvizačních herců, kteří se úplnou náhodou zapletou do skutečného podsvětí. Anime pro náctileté, to je Predator Killer of Killers, který sleduje vikingskou válečnici, japonskýho ninju a amerického pilota z druhý světový. Každý se ve své době střetne s lovcem Predátoru a pak všichni mezi sebou. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
4: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
5: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu, dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportal.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
6: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
7: Já tam chci u vás dělat, protože vy jste blázni na svobodě.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
8: Povaluju se tady už od 6, ale tak tady to mě teda vážně dostává z postele.
9: A přesně proto miluju Rádio Kiss.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Radio Kiss počasí.
10: Začátek dalšího týdne bude, co se počasí týče, ve znamení příchodu změny. V pondělí bude polojasno, od západu čekejme přibývání oblačnosti, která se postupně přesune na celé území a přijde také s deštěm, přeháňkami a nebo i s bouřkami. Vítr zafouká od jihozápadu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou stále vysoké. Ty nejvyšší naměříme mezi 28 a 33 stupni.
1: Krásný víkend a krásné nedělní odpoledne vám stále přeje Honza Průcha. Muzika nám to bude ještě zlepšovat. Global DJs.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
11: Be happy. Smash.

Už vás někdy někdo, kysáci, jak se říká, uhranul očima, třeba nějaká dívka, nějakého kysáka, nebo naopak? No, jsem si jistý, že minimálně jednou za život se vám to někomu stalo. O tom může vyprávět, nebo spíš vyprávět, zpívat Wickfield, protože mám tady připravený její Sexy Eyes. A za malou chvilku se podíváme na úplně jiné téma, za pár minut se vrhneme do Ostravy, kde vrcholí mistrovství světa v hokejbalu. Tak si na to počkejte.

0: mistrovství světa v hokejbale. Aktuálně z Ostravy.
1: Ano, jdeme se podívat do Ostravy. Kysáci v Ostravar aréně totiž tento víkend vrcholí mistrovství světa v hokejbale. Je to spojený mistrovství světa žen a taky mužů, takže holky, ty už to mají odehráno, tam se rozdávaly medaile včera. A bohužel ve finále český holky prohrály 1-0 s Amerikou. Koukal jsem na ten zápas a Američanky klobouk dolů to skvěle zabetonovaly. To jako se jim musí nechat, takže vyhráli pouze 1-0, ale hold, to stačilo ke zlatý medaili, takže naše český hokejbalistky mají stříbro. No a dneska se rozdávají medaile mužů. Před pár minutama skončil souboj o třetí místo, tedy o bronzový medaile, a Finové porazili Kanaďany 4-3, ale to hlavní, co nás zajímá, kysáci, přijde za necelou hodinku. V 15 hodin a 15 minut začne totiž finálový utkání a tam je Česká republika. Bojovat bude proti Americe a myslím si, že jsme lehce favoritem, protože tou základní skupinou jsme projeli jak nůž máslem. Tak uvidíme, jestli to kluci potvrdí. Každopádně hrajeme na tomhletom mistrovství krásný hokejbal a myslím si, že by si to český hokejbalisti zasloužili. Vy každopádně, kysáci, fanděte a samozřejmě, že vás budu informovat, jakže to finále dopadlo, protože to tady ještě budu a budu vám dál pouštět skvělou muziku, jako už teď Right Side Fred.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Jubox. Jubox a Dita. Ahoj, Dito.
1: Ahoj.
0: Tak Dito, jak ty se osvěžuješ v tomhletom krásném letním počasí?
1: No, já jsem úplně zabedněná doma u ventilátoru.
0: Jasně.
1: A úplně tady země koleje. A schválně jsme si s mužem změřili teplotu místnosti.
0: No.
1: Tak 37,5 máme doma, no.
0: 37,5 v místnosti, no to je krásný teda.
1: Takže ten ventilátor se bohužel jako neochladí.
0: No, to je, jak když na tebe fouká fén, předpokládám, víš,
1: no,
0: asi.
1: No, asi něco trošku podobný. Tak, no.
0: Tak co tam zahrajeme na osvěžení a komu to pošlem?
1: Hele, tak zahraj tam Ega.
0: Mhm.
1: A pošlu to manželovi a včera jsme byli v akvaparku na Barandově a tam taky pán poslouchal Kiss u grillu, takže jemu, tobě do éteru a všem, kteří dneska musí být za volantem, anebo jsou taky zavřený doma.
0: Jasně.
1: Tak mě přijeme těm lidem.
0: No a zdravíme teda taky akvapark na Barandově, všechny, kteří se tam koupou a osvěžijou. Posíláme Ega, měj se hezky, Dito, ahoj.
1: Taky, ahoj.

0: Dozněl nám Kygo, Save My Love, Kisáci, a teď se mrkneme na večerní program tady na Kisu. Od 7 Kiss Paráda a vy můžete hlasovat na našem webu kiss.cz. Rozdat můžete i dnes 3 hlasy mezi songy, které se vám líbí, anebo dát všechny 3 jednomu tomu vašemu best. A jak vypadají první 3 příčky pro tuto chvíli? Na trojce máme Emily a Ondrej Kandráč, Maj. Takhle to zní.
1: Do rána bělého muzika hraj, nech pěseň letí.
0: Na dvojce Dara Bangaranga.
2: I'm the Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga. I'm the Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga.
0: A první místo?
2: I'm

Takže kysáci, doporučuju si nenechat ujít dnešní kysparádu s DJem Bassnickrem, jak už jsem říkal, v 7 hodin večer to všechno vypukne. No a my pokračujeme, když máme pěkný počasí, s další letní peckou. Alexia, Summer is Crazy.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme na návraty z vašich víkendů, kysáci, a pojďme se podívat na silnice. D1 ve směru z Prahy na Brno mezi 117. a 118. kilometrem. Po nehodě se tam teďka silnice odklízí, takže tam určitě dejte nohu z plynu. Stejně tak na D8 výjezd z Prahy směrem na Ústí nad Labem na prvním kilometru také vyšetřování nehody. Je to sice v odstavném pruhu, ale i tak buďte ostražití a přejeme šťastnou cestu. Kdybyste měli jakýkoliv další důležitý info pro ostatní kysáky na silnicích, klidně dejte vědět přes mobilní apku Rádia Kiss.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Začátek dalšího týdne bude, co se počasí týče, ve znamení příchodu změny. V pondělí bude polojasno, od západu čekejme přibývání oblačnosti, která se postupně přesune na celé území a přijde také s deštěm, přeháňkami a nebo i s bouřkami. Vítr zafouká od jihozápadu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou stále vysoké. Ty nejvyšší naměříme mezi 28 a 33 stupni.
2: Krásné parné nedělní odpoledne, máme krátce po 15. hodince, s vámi stále Radio Kiss, taky Honza Průcha a teď ještě navíc Scooter.
0: Nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Některé kysačky se určitě zase zasnily, protože tohle to bylo 50 od Stínu Šedi, samozřejmě Ellie Goulding a Love Me Like You Do. Kysáci, jsem rád, že se stále ozýváte přes mobilní apku, ať už tedy z vašich víkendů, od bazénu, ale i z práce. I tací jsou, co musí pracovat, takže i vás zdravíme a i o vás samozřejmě víme. Za chvilku se na pár vašich pozdravů také podíváme trošičku podrobněji do té doby. Adam Lambert, Captain Jack a Kato. Turn the light off.

0: Tohle byl Adam Lambert, Ghost Town, krásnou neděli kysáci vám všem, především třeba taky Lubomírům, který slaví svátek, všechno nejlepší chlapy. A teď už se podíváme taky na vaše pozdravy, nejdříve Marcel. Nejenže nás všechny zdraví, ale má taky vzkaz pro svou manželku. Poslouchejte dobře, takovýhle vzkazy se od chlapa moc často neslyšej.
1: Ahoj Honzí, jestli bych mohl pozdravit touto cestou moji ženu Denisu, která je v bazéně a má nějaký choutky na večer, tak bych jich jenom chtěl říct, ať se trochu ochladí, že nic nebude, protože je teď 41 stupňů tady na klimatorniku a já jsem v autě totálně vyřízený, takže smůla.
0: Marceli, nechci malovat čerty na zeď, ale jestli tohle slyšel soused? No, nebudem to radši dál rozvádět, ale mám tady ještě pozdrav taky od kysáků ze zahraničí z takový jako pánský jízdy.
2: Čau Honzo, tak my tě taky zdravíme se synem Martinem, skoro z belgicko-francouzských hranic. Jsme na cestě do Dunkirku, do přístavu a potom dál na naší chlapskou jízdu na 10denní road trip po Anglii. A celou cestu posloucháme Kiss přes apku, tak si užijte zbytek víkendu, čau.
0: Tak snad vám nevypadne internetový signál, abyste mohli dál poslouchat Radio Kiss a i vám na cestu a na tu dovolenou posíláme tuhletu pesku. Turn me on.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Žádný

0: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: Není to úplně země, která by se vyznačovala tím, že dělá především funky a R&B muziku, ale teďka se vydáme za hudební legendou do 90. let do Itálie. Protože tam vznikla právě v 90. hned na začátku kapelka, která si říkala Black Machine, a jejich 1, 2, 3, 4 neboli How G je vlastně věcí, která asi už nikdy nezestárne a už se nikdy nepřestane hrát, protože do dneška, ona vznikla v roce 1991, tak za těch mnoho let se vlastně pořád pouští na různých akcích, na parties, a vždycky oživí taneční parket. No a vlastně tomu přispěla, když trošičku uhasínala sláva týhletý pecky v roce 2005, taky Jennifer Lopez, která vlastně si vzala ten hlavní motiv a do toho přidala svůj zpěv, jmenuje se to Get Right. My si ovšem dáme originál právě z roku 1991. Jsou tady Black Machine.

0: Lepší než originál.
1: Lepší než originál, tahle ta rubrika je u konce. Jestli navždy, to se teprve uvidí, ale každopádně pro tuto sezónu 100%. A máme tady poslední track, který teďka momentálně zápasí o vaší přízeň na webu kiss.cz a vy hlasujete, jestli je lepší nebo horší než originál. A kdo jiný to může mít na starosti nežli ti, kteří tuhle rubriku vymysleli a starají se o ní. Takže naše ranní trojka, Roman, Patrik, Míša. A oni si vybrali takovou, já bych řekl, letní pecku. We are family. Pojďme si dát kousíček, takovou malou ukázku, jak to zní.

celou tuhletu pecku najdete na našem webu taky, kiss.cz, takže hlasujte kysáci a v pondělí si určitě poslechněte ranní trojku. Po 7:30 se dozvíme, jak to všechno dopadlo.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme se mrknout na silnice D1 ve směru z Prahy na Brno, 117. kilometr, tam jsou na krajnici dvě auta po nehodě, počítejte s tím. D8 taktéž odstavený auto po nehodě, a to na prvním kilometru ve směru na Ústí nad Labem, a D6 tam se stále řeší dopravní nehoda ve směru na Karlovy Vary na 43. kilometru. Šťastnou cestu!

0: O2 Univerzum ovládne evropská špička cheerleadingu, dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportál.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Radio Kiss počasí.
3: Začátek dalšího týdne bude, co se počasí týče, ve znamení příchodu změny. V pondělí bude polojasno, od západu čekejme přibývání oblačnosti, která se postupně přesune na celé území a přijde také s deštěm, přeháňkami a nebo i s bouřkami. Vítr zafouká od jihozápadu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou stále vysoké. Ty nejvyšší naměříme mezi 28 a 33 stupni.
4: David Guetta a taky ATB, no tak to je začátek hodinky jako z dříše snu. Z Rádia Kiss vás zdraví Honza.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

16 hodin, 10 minut k tomu, krásnou neděli pořád, tedy probíhá víkend a doufám, že máte pořád volno a že ještě pořád nabíráte síly na ten další pracovní týden, který zítřka zase bohužel začne. My se podíváme za pár minut na takovou zajímavou anketu, nebo anketu, kecám, studii, kterou jsem našel a vyhledal a ta se týká toho, jaké ročníky měly nejvzácnější podobu dětství? Tedy, kdy jste se museli narodit, v jakém roce, abyste zažili tu nejkrásnější podobu dětství? Takže si počkejte na to, pokud vás to zajímá, do té doby muzika třeba teď nám startuje Gigi.

Jaké ročníky zažily podle studie, kterou jsem si dohledal, nejvzácnější podobu dětství? Tak jsou to ročníky, které se narodily mezi lety 1978 až 1989. A hnedka vysvětlím, jak si obhajuje tady to tvrzení, ta studie. Je to údajně kvůli tomu, že jsme vlastně zažili, byli takovým tím přelomem mezi analogovým a digitálním světem. Vysvětlím jednodušeji, třeba na mobilech nebo na telefonech všeobecně. V dětství jsme ještě měli takový ty klasický ciferníkový, kde jsme točili ty čísla, když jste to po 6 číslech zkazili, museli jste zavěsit a točit znova. Stávalo se mi velice často, protože jsem často spěchal. No a přešli jsme vlastně až do doby, kdy jsou mobily, kdy si vlastně všechno z mobilu zařídíte, objednáte si jídlo, zaplatíte si nákup, zaplatíte si nový boty a vlastně uděláte úplně všechno. Takže vlastně jsme zažili ještě tu dobu, kdy například koupit si kolu byl pro nás svátek. A zažíváme dobu, kdy vlastně můžeme mít úplně všechno, pokud na to máme prachy. Souhlasíte s tím, nesouhlasíte? No, ono je to asi samozřejmě relativní, protože každý dětství má něco do sebe. A když jsem si dohledával lidi, kteří vlastně tuhle tu studii dělali, tak tipněte si, v jakých letech se narodili. Ano, v letech mezi 78. a 86. Tak teďka už pojďme za další muzikou. Začínají nám Two Unlimited a za pár minut vás čekám v Juboxu.

0: takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Mám pro vás připravenou velkou nádobu s vodou a vy budete soutěžit, kdo déle vydrží pod vodou.
2: Pokud si vsadíte na toho správného, kdo déle vydrží, tak vy vyhrajete. Vsaďte na Patrika.
3: Ani náhodou.
1: Jo, Patriku, tvoje poslední slova?
2: Radím mám dobře.
3: Vsaďte na Romana.
1: Yes. A ponořit. V tuhle chvíli Roman a Patrik mají hlavy opravdu pod vodou. Roman je nad vodou. Na koho Renča vsadila?
4: Roman.
3: Ne.
5: Proč já nevydržel o 3 vteřiny, jo?
6: Ahoj, Romane, doma taky takhle hulákáš, proč já nevydržel o 3 vteřiny víc?
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Jukebox. Zdravíme Libora. Libore, čau.
1: Ahoj, ahoj, to je Libor, ahoj.
0: Libore, jak si užíváš víkendu a sluníčka?
1: No, zasní parmo, ale jsme v bazéně a pijeme pivo.
0: No, tak to je.
1: A večer bude grilovačka.
0: No parádní. A co budete grilovat?
1: No, dneska jenom klobásky a hermelín. Jasně. Nemoc tučnýho.
0: Jo, nemoc tučnýho klobásky a hermelín, on to má všechno, jako asi 30% tuku, ale to nevadí. Tak hlavně ať chutná, ty zníš už podle hlasu jako někdo, kdo má rád hodně taky třeba kytáry, viď? Je to tak?
1: Jo, kytáry, basy mám rád.
0: Jasně.
1: Jo,
0: takže
1: no.
0: Proto jsme taky vybrali Bon Jovio It's My Life. Komu posíláš?
1: Tak posílám mojí rodině veškeré, má rodině Kovářové. A zdravím Zálší zdravím, je uchotně a tam mám moji sestru nejmilejší, Janu.
0: Dobrá, tak jo, hele, užívejte krásný zbytek neděle a posíláme Bon Jovio. Měj se, čau.
1: Super, mějte se taky, zdravím taky a přijanou. Ahoj.

0: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Ano, každé všední ráno na Rádiu Kiss rozdáváme prachy a zítra tomu nebude jinak. A opět pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek. Vždycky v 7 ráno buďte připraveni, zavolejte do studia a za vás ranní trojka hodí kostkou a můžete vyhrát 1 až 7 tisíc korun. Záleží, kolik padne na kostce, v případě šestky je to ta bájná a tolik přána vámi všemi sedmička. 7 tisíc korun. Takže to kysáci zkuste a já pevně věřím, že trpělivost přináší ovoce. Často píšete, že je nemožný se dovolat, ale nebojte. Tady ta soutěž tady bude po celý tento rok, takže ještě vlastně 6 měsíců nás soutěž 7-7 čeká a to je mnoho a mnoho příležitostí.
0: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, doprava se nám uklidňuje. Máme tady jen dvě hlásené dopravní nehody. Ta první v Ocelkově ulici v Praze. Další nehoda pak také v Hradci Králové na obchvatu, tedy v Brněnské. Tam dávejte pozor, jinak bez kolon a bez komplikací. Šťastnou cestu.

0: KIS počasí.
1: Začátek dalšího týdne bude, co se počasí týče, ve znamení příchodu změny. V pondělí bude polojasno, od západu čekejme přibývání oblačnosti, která se postupně přesune na celé území a přijde také s deštěm, přeháňkami a nebo i s bouřkami. Vítr zafouká od jihozápadu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou stále vysoké. Ty nejvyšší naměříme mezi 28 a 33 stupni.
2: 17 hodin, 3 minutky, k tomu krásnou neděli vám přeje Honza Průchá. Na KISu si teďka dáme další pecku, Sash with my own eyes.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

Jedna z takzvaných hymen právě probíhajícího mistrovství světa ve fotbale, to byl Andrea Bocelli, David Guetta a mnoho dalších v songu DNA. No a za malou chvíli už jukebox, takže promýšlejte, co si necháte zahrát. Do té doby třeba In Money a Don't Be So Shy.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Ahoj Aleši.
2: Ahoj, já tě zdravím.
1: Tak skoro po víkendu, jaký byl?
2: Hele, víkend byl pracovní. Pak byl odpočinkový v Praze. A teď jsem tady v Horní Cerekvi na lomu.
1: Takže koupačka.
2: Kamarádama, koupačka. A
1: na lomu většinou bývá voda studenější než třeba v bazénech.
2: Ale lidi o to víc.
1: Lidi o to víc a je to teda snesitelný i pro neotužilce?
2: Nádherný.
1: Tak jo, tak se vykoupej pořádně. Teďka už si dáme Drunken Monkey E. Říkal jsi nějakýho remixovaného Eminema, což odpovídá, komu super, posíláš?
2: Super, děkuju. Hele, prosím vám to pro všechny ze Starý Říše a pro všechny hasiče, ať se snažijou a jsou dobrý a teď to všechno hlídají.
1: Dobrá, tak hlavně ať mají co nejméně výjezdů v tomhle počasí.
2: Přesně tak.
1: Drunken Monkey E a přeju ti tedy krásný víkend. Čau.
2: Ahoj.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
3: Yes. Open, come on. Martinez, you ready, girl?
4: Come on.

0: mistrovství světa v hokejbale. Aktuálně z Ostravy.
1: Kysáci, naposledy se jdeme podívat do Ostravy na mistrovství světa v hokejbale a musím říct, že jsem smutnej a zároveň naštvanej. Před malou chvilkou totiž skončilo finále, kde Česko zápolilo s USA. No a v prodloužení nás Amerika porazila 2-1, dala góla a jako nechápu, že prostě mohli dát góla, protože my jsme byli fakt lepší. USA hráli skvěle, ale Češi v tom celém finále, obzvláště v prodloužení, byli mnohem lepší. Měli jsme vyhrát, ale na to se historie neptá. Bohužel jak finále ženského hokejbalu, tak finále toho mužského nás porazila Amerika. Takže se jim skláníme, ale samozřejmě velká gratulace do České republiky pro 2 stříbrné medaile. No a další mistrovství světa v hokejbale je už příští rok, tak bychom jim to teda měli vrátit i s úrokama. Takže kluci, díky za skvělý výkony a ženský taky samozřejmě za skvělý hokejbal, bylo to krásný sledovat. A gratulujeme za stříbrné medaile, vám moc děkujeme, stříbrné medaile pro český hokejbal. Teď už další muzika, Vanilla Ice.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Zdravíme Šenka. Šenku, čau.
2: Čau, čau, pane.
1: Ptám se tady dneska vlastně úplně každýho, jak trávil tohleto parní odpoledne a celkově víkend?
2: Hele, mám to štěstí, že

0: dneska opravdu skoro non-stop ve vodě, nebo minimálně u vody.
1: Mm-hmm. Takže máš bazén, jo, vlastní?
0: Máme bazének, ano, máme. No,
1: tak paráda. Kolik měla voda?
0: Moc. Asi dvakrát jsme tam dolivali studenou, myslím si, že ke 30 to bude mít určitě.
1: Takže kdyby jsi tam vzal sáček čaje, tak by si to klidně mohl vypít, asi.
0: Jo, to by asi šlo.
1: To by šlo. Tak pojďme si dát jednu ryze letní. Chicky Girls, Chicky Song, komu posíláš?
0: Ale klasika to by do studia, každému, kdo má to štěstí, že mohl být u vody jako já, a nechtěl bych zapomenout na integrovaný záchranný systém, všem, co i dneska museli vyrážet na zásahy a pomáhat lidem.
1: A ještě k tomu na sobě musí mít vždycky ty uniformy a ty ochranné oděvy, tak to musí být ještě horší o to. Vůbec jim to nezávidím, člověče.
0: Osobně to znám, člověče.
1: Jo, tak i pro ně letí Chicky Girls, díky moc za zavolání a měj se hezky, ahoj.
0: Díky, čau.

0: I'm a fireball.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: Kiss.
3: Kiss. Radio Kiss.
2: Filmové tipy.
4: Harlan Coben je jeden z nejznámějších amerických autorů detektivních a krimi příběhů. Do češtiny byly přeloženy více než 30 jeho knih a filmově se zpracovalo 12 titulů. Ten poslední se rozpohyboval díky Netflixu. Jmenuje se Najdu si tě a vypráví příběh otce, který ho odsoudí za vraždu syna. Jenže on žije. Je třeba vzít roha z basy a kluka najít. Za každou cenu. Pro Kiss Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Začátek dalšího týdne bude, co se počasí týče, ve znamení příchodu změny. V pondělí bude polojasno, od západu čekejme přibývání oblačnosti, která se postupně přesune na celé území a přijde také s deštěm, přeháňkami a nebo i s bouřkami. Vítr zafouká od jihozápadu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou stále vysoké. Ty nejvyšší naměříme mezi 28 a 33 stupni.
2: Odbyla nám 18. hodina, kysáci, s vámi stále Honza Průcha a přeju i nadále krásnou neděli. Muzika je tady.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: 18. července u Máchova jezera.
1: 18. července, kysáci, se sejdem u vody. Ne, že bychom se někde jeli flákat a užívat si nějaký volno, ale půjdeme si užívat Kiss Party Life na Máchovo jezero, pláž Klůček a každoroční fantastická letní party. Takže tam, kysáci, byste neměli chybět, protože my tam taky nebudeme chybět a těšíme se na to moc. Vlastně od minulé party na Mácháči si říkáme, tyjo, to je tak fantastický místo s takovou krásnou atmosférou, že bychom tam byli nejradši třeba každý týden, ale nejde to, ono by to zevšednilo a právě 18. července vás tam očekáváme a znovu s vámi zapaříme. Vstupenky v předprodeji, na předprodej se dostanete jednoduše přes náš web kiss.cz, ale na místě jich bude také dostatek, takže se tam v klidu dostanete a zapaříte. Takže 18. července, Kiss Party Live na Máchově jezeře. Těšíme se na vás.
0: Radio Kiss.

0: Jukebox. Zaspíváme si teď kysáci hezky česky, tak jak to máme rádi, a zazpomínáme taky na 90. léta. Je tady totiž další jukebox a ozvala se nám například Romik, respektive kysačka, která si říká Romik.
1: Ahoj, tak já bych chtěla zahrát Nikolce a Davidovi z Poříčan. Jsem ráda, že za námi přijeli a že si užívají s námi ten krásný sluneční den a že jsou s námi v bazénu. A chtěla bych zahrát prostě něco z 90. nějakou prostě fakt pecku. A Nikolce a Davidovi bych chtěla říct, že mám hodně, hodně moc ráda. A že jsou moji nejky. Všechny kysáky zdravím, čauky.
0: No a fakt 90. pecku vybrala Šárka.
2: Ahoj, chtěla bych zahrát písničku Letní ráno od Holek. Tuhle skupinu mám ráda, poslouchám ji už od dětství. Pro všechny, co poslouchají, ať už doma v chládku pěkně, anebo někde na koupališti. A užijte si zbytek neděle a děti, ať si užijou prázdniny, načerpají síly zase na září. A ostatní, ať si užijeme pěkně dovolený a léto. Mějte se.
0: Šárko, taky moc děkujeme a taky si užívej. Jsou tady Holky, Letní ráno.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: Trendový jukebox.
1: No a dáme si další jukebox. Je vidět, kysáci, že už máte letní náladu a vybíráte samý letní kousky. Nejdříve tedy Tomáš, který nám poslal nějaké přání a vzkaz přes mobilní apku.
2: Zdarec, Honziku, tady Tomáš, Jindřichu, Hradec. Máme tady taky vedro, neboj se nic. Jsme v garáži, trošku ochlazení, máme větráček, grillujeme rybičky, je nám super, je nám fajn. Kdybys nám tam něco zahrál do garáže, bylo by to pro tebe do studia, pro všechny kysáky a pro Máňu, Koryho a Jiříka. Díky moc, Tomáš, čau.
1: Do garáže zahrajeme, vybírá Venda.
3: Ahoj, prosím o zahrání písničky Stereo Love od Edvarda Maje pro Ondry Pelíšky k narozeninám. Přejeme mu všechno nej. A hlavně si to všechno užijte. Díky.
1: My taky přejeme všechno nejlepší. Je tady Edward Maja.

Pisáci, uteklo to jako voda společně s vámi. Já tady pod Klimoškou, vy jste se možná někde smažili, takže mě čeká teďka náraz jak do zdi, až vyjdu ven ze studia, protože 19. hodinka je tady za chvíli, to znamená, že mě vystřídá DJ Bassticker s Kiss parádou, kde si poslechnete, jak jste hlasovali na našem webu kiss.cz. Potom taky nedělní večerní juboxy s Alexem Kolovou a po půlnoci už nastoupí taky náš nočňák Kuba Krabáč. Loučí se s vámi Honza Průcha, přeju krásný vstup do nového týdne a krásné léto vám všem. Zase příště se budu těšit. Ahoj.

0: Kissparada. Kissparada. Kissparada. Kissparada. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kissparada. Kissparada rádia Kiss s DJem Basslickrem.
1: Kissparada. Tak jo, okidoki, je to tady, máte středu 24. června, anebo máte neděli 28. června, tak či onak, je tady DJ Basslicker a snůše těch nejaktuálnějších, nejnovějších věcí a hlavně hitů, který máte tak rádi. No a já vám dneska můžu slíbit třeba novinku od Skútrů, kterou konečně nasadíme. Teď jedna šleha, pamatujete na pecku Morava od Vesny, tak je tady nová, s Benem Kristovou, Já si tě brát nebudu. Hele, ale mě to chytlo, já jsem poslední dobou orientovaný tak na Moravu, že bych se tam nejradši odstěhoval, koupil tam vinici. Dáme si třeba i skvělýho Mikolase, Hard to be humble. Co se ohromně těším, je novinka od Vice a SK Memories, to je boží. Je dokonalý. Tak a kdo je dokonalý? David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River, Angel Above Me, desítka na Kissu v Kissparádě.
0: Kissparáda.

0: Andělská věc, Run Run River na Rádiu Kiss, kde jdeme teď na novinku s číslem 1. Já už jsem vám ji představil před 3 týdny, kdy Ofiko vyšlo, nebo teda před 14 dny, ale je pravda, že skutři prostě vždycky udělají takovej smash hit, že zbourají snad všechny hitparády v Evropě. Já miluji jejich věc Ray from Outer Space, která nám 6krátky z parádu Rádia Kiss vyhrála. A bombice, pak samozřejmě Give Me That Noise. To za mě úplně nejvíc hit asi. Těch hitů bylo nespočet. Love You More, hele taky. Jsi fan. Vím, že tuhle pecku miluje Karol Fan E, což je jedna z předskokanek skutrů v O2 aréně, která vlastně jela před náma s Michalem Kavalčíkem. Tak hrála, byla skvělá, pak jsme spolu pařili na skútry společně, ona říkala, že od nich je to nejoblíbenější věc. Teď ale novinka No Rewind na Kissu, hlasujte pro ní na Kiss.cz.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.
0: Takový krásný starý sound, novým podání, ano, skútr No Rewind, novinka 1, Kiss Radio Kiss.

0: devítku Meduzu Henry Camel Don't Wanna Go Home na Kissu v Kiss parádě.
1: Kiss paráda. Místo deváté.
0: Tak moje obligátní halo, tady Meduza. Meduzujem. Tak

0: Tak jedete si Kiss Parádu na Rádiu Kiss, jak jinak. Středa 21 až 22, neděle 19 až 20. Z novinek dneska Scootry, No Rewind, dali jsme si na desíce Davida Getu a Loka a Run Run River, Davidka Meduza, Henrika Mamila, I Don't Wanna Go Home a teď už na osmice další David Bagetta. Tentokrát Smelky a jejich věc, která se jmenuje Just The Way You Are, krásná, dobrá, kvalitní old school raketa, která nás vždycky bavila a taková pozitivní, takže na osmice buďme pozitivní, stay pozitivní.
1: Kiss Paráda. Místo

0: Hele, pozor, jo, jdeme na smažit, který buď to jste milovali, nebo nesnášeli, schválně, jo. Mě to chytlo hned, jo. Pozor, já jsem ujetej na Moravu. Dneska vlastně v dopoledním kisu u Michala Kavalčíka proběhla krásná hlasovka, kdy Michal dal dopolední téma o balíček Rádia Kiss. V rámci koncertů, na jaký nejlepší koncert byste vyrazili, koho byste vzali s sebou, nebo jaký nejlepší koncert jste zažili. A posílal tam hlasovku posluchač, který byl na Kiss Party v Mikulově, nebo na 90s Party v Mikulově a říkal, že to byl za něj nejlepší koncert, že on jakožto Pražák si tam našel spoustu kamarádů na Moravě. A já mám úplně stejný pocit. My, když jsme byli v Mikulově letos, tak já byl úplně konsternovaný z toho, jak jsou všichni milí, přátelský na Moravě, a to já jsem Jihočech, jo, tak úplně jako volevel, veš, a já jsem se zbláznil a na té Moravě jsem snad teď každý týden. Někam se tam jedu podívat. Dejchám vzduch a říkám si, hele, až jednou prodám barák, koupím si něco na Moravě, nějakou vinici a tam bude krásně. Takže, teď opět Vesna z Moravy a Benny Kristo z Prahy. Já si tě brát nebudu. Na první poslech je to dokonalý. Počkej, z Prahy, no, z Afriky původní, ale z Prahy, že jo. Tak, já si tě brát nebudu. Fakt mě to chytlo, baví mě to, jdeme na to.
1: Kiss paráda, tip na hit.
0: A pozor, jo, to je skvělý, ale to je ujetý a je to dokonalý.

Tak ten konec, to má drive. Jo, mě to fakt chytlo, já se přiznám, chytlo mě to. Mám rád hardstyle, ale vesna jako... A Benny Kristo, náš pes se jmenuje Ben, tak jako podle Bena Kristova, že vím, že když jsem ho měl tenkrát v Kisparádě před 9 lety, jsme si pořídili psa, a já mu říkám, Bene, hele, my budeme jít psa, a on má černou barvu, a já říkám, a on říká, no tak by se mohl jmenovat jako já. Říkám, Bene, no tak jo. A od té doby se náš pes jmenuje Ben. Říkáme Kristoval. Tak, skvělý. Bene, zdravím tě, doufám, že posloucháš. Tak pro Bennyho, pro Vesnu, skvělý. Tak a my jdeme na Paula Keena, Aquagen, Eternity. Další fenomenální záležitost dneska na sedmičce. Kiss Paráda.

The Last Eternity, původně Snap. A teď Paul Keen Aquagen, Mr. Aquagen vydává v pátek novou věc, There is a Star, překopaný Farao, na to se strašně těším. Vy co máte neděli, tak už to vydal. Teď už ale na šestce Andrea Bocelli, David Guetta, opět po třetí David Guetta, ale není se čemu divit, každá songa je úplně jiná, než jakákoliv věc, on má teda tři hity, fakt, ale prosím vás, to je čeština, víte co, já to jdu radši pustit, já jsem dneska nějaký rozbitej pořád z toho včerejška. Tak, Andrea Bocelli, David Guetta, DNA, na KISSu, hymna fotbalová 2026. KISS

Andrea Bocelli. Já si teď dovolím odbočit přesně půl ceky z parády. A je tady Armin van Buuren. Já bych teda původně chtěl zahrát písničku Žijem pre moment, ale tu si chystám až na Trance Party po desátý. Pokud máte středu, premiéru. Tak a já bych hrozně rád od srdce, protože tahle písnička je o lásce, láska je droga. Pro mě vždycky byla drogou a takovou energií naše Baruška Tlučhořová, která nás bohužel předevčírem opustila. A já bych jí tam nahoru společně s Jirkou Vondrou, kde rozjedou tu velkou party i s Patrikem Hezuckým, tak nahoru posílám Baruš, Love is a Drug. Baruš.

0: Armin van Buuren, Love is a Drug, tam nahoru pro Barušku. A my už jdeme dál, protože je tady novinka s číslem 2 od Mikolase. Hard to be humble, takže pro ní můžete samozřejmě hlasovat na kiss.cz, stojí to za to.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss. Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.
0: A ještě jednou ideálně.

tomu dubstepu, jo. Mikolas Josef. A.k.a. Mikolas to Josefa už vyhodil. A výborná novinka Hard to be Humble. Jedna z těch nejrychlejších věcí, kterou dal dohromady a za mě vůbec nejlepší věc. Trips, to je polský umělec, number one, který dal dohromady věc dokola společně s Miraj. Takže Mikolas, Miraj, skvělá produkce, za mě je úplně fenomenální. A my už jdeme do top 5, kde máme Robina Schulze a nejúspěšnější, nejhranější hit současným německým hitparádám kraluje a u nás teda, no, 4 pozice mu chyběly na to, aby kraloval taky. Kiss paráda. Místo 5. Takže Better Times, lepší časy, ty přijdou. Jdeme na to. 80.

0: Tak z Robina Hooda letíme rovnou na Armin van Burena a Like a Child dneska na čtyřce společně s RG.
1: Kiss paráda. Místo čtvrté.
0: Fenomenální Armin, prostě to je bůh neskutečný.

jdeme teď na projekt Wise a rozhodně jejich velký hity, který nás brázdili éterem rok, dva, tři zpátky. Paradise, Space Melody. Never Let Me Down. A teď úplně ten největší, který miluje můj pokrevní rádiový brácha Michal Kavalčík. Matuji si, když se hrál si před dvěma rokama, tak on byl schopný za vysílání zahrát asi 12 verzí tohohle hitu. A Vice společně s SK má novinku, jmenuje se Memories, takže takový vzpomínky, krásný, paměti, na kysu, tip na hit, za mě je opravdu smažit jako blázen. Vice mimochodem vystupuje na Tomorrowlandu, dneska ráno jsem poslal opět Michála Mišáčka, tak říkal, že ty lístky na Tomorrowland mám. A mě už napsal asi 20 lidí, jestli nemám navíc. No, tak napište Instagram DJ Basslicker nebo Basslicker. Každopádně, jdeme na to. Memories. Kiss Kiss Paráda, tip na hit.

už letíme křížem krážem na bronz, stříbro a zlato. Na bronzu je Emily. Chci moc pozdravit, my jsme si včera volali, psali. Takže Emily, pro tebe má, je ona vždycky tak pozitivní, krásná a je pravda, že v té duši má tu nejlepší muziku, kterou nám vlastně posílá ven. Tentokrát s Markem Vosem, Ondrejem Kandráčem a její věc Máj. Nám takhle i v červnu dělá radost. Na konci června, za chvilku je tady červenec, máme květnovou věc, která nám třikrát zdolala vrcholky z parády. Takže teď na Slovensko Emily, Ondrej Kandráč, Máj Bronze.

a pozor, teď dvojka. Bangaranga, Bangaranga, neskutečný vál, který teď zdolá dvojku. Fenomenálně. A Dara. Kizbará.

Banga Bangaranga. Dara, Eurovision Song Contest vítězka. A my jsme ve finále z paradového klání pro dnešek, kdy na pětce na krásným pátým místečku řádil Robin Schulz a Barb's Better Times. Čtyřka pro Armin van Buuren a RGO Marlow Rex Like a Child. Na trojce skvělá, pohodová dokonalost Emily Kondrej Kandráč, My dvojka, Dara Bangaranga a jednička je stejná jako minulej týden a bude stejná i tento týden. Jak jinak, naprosto skvělý, skvostný, fenomenální hit od Holek a Marka Vose Party 2026. Takže Mark Vos je zpátky na plný obrátky a hlavně holky, který tuhletu hitovku udělali na konci 90. let a začátkem milénia, stále s ní obráží diskotéky a přišla nejnovější verze pro letošek 2026. Takže díky za všechny hlasy, ty další posílejte na kis.cz, budu za ně moc rád a podpořte svý favority. Ve velkým, naplno, hej ho, ta je to důležitý. Kdo nepaří s náma, paří proti nám. Party 2026. Let's go! A holky, Mark Vos k tomu. Kis paráda.

0: Kysáci, máme minutku po 8 a to znamená, že startují víkendové jukeboxy s mojí maličkostí. Já jsem Alex, pojďme na to.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

Taky se asi všechny zdravím, doufám, že se máte krásně, že jste hlavně naživu, protože je to teda docela brutál dneska s tím počasím. Já vám potom přečtu v průběhu nějaký ty tipy, my to máme na sociálních sítích, jak si ještě schladit, protože jak tak na to koukám, tak ono se to prostě úplně jako, úplně se to nezlepšuje. To teplo je pořád velmi, velmi vysoký, furt jsme nad 30 stupni, alespoň tady u nás v Praze, ale já věřím, že ono to je po celé republice, jak jsem tak koukal po té červené mapě, co je všude k dispozici. Nicméně, pojďme si to zpříjemnit, já věřím, že i ta hudba nám pomůže se s tím počasím trošičku poprat, takže vám připomínám, že mi můžete volat sem do studia na telefonní číslo 210 323 323, anebo využít úžasnou aplikaci Radia Kiss, přes kterou mi můžete poslat buď to hlasovku, anebo třeba i textovou zprávu. A jednu takovou textovku jsem dostal od Anešky, kterou bych teďka rád přečetl, protože Aneška píše: dobrý večer, přála bych si, abyste zahráli písničku mojí tetě Peti Slazíníkové k dnešním 40. narozeninám. Děkuji moc. No Aneško a Peti, samozřejmě písničku zahraju. No a já teda musím říct, že my, co jsme to dneska přežili, věřím, že jste to všichni přežili, kysáci, těch 40 stupňů, ten rekord 41,7, mám pocit, že bylo naměřeno, tak je to stejně, jako kdybychom se znova narodili. Takže pro nás je to, jak by řekli anglicky, třeba naši tady pánové z Daft Punku, One More Time.

0: Taky sáci, my pokračujeme v našich jukeboxech, jinak teď jsem tady četl důležitou zprávu, pokud nás posloucháte někde na Chomutovecku, Chomutov a kraj, tak pozor, protože tam hlásí, že budou bouřky, což je na jednu stranu dobrá zpráva, protože se všichni trošičku skladíme, ale na druhou stranu ta bouřka může být až jako nebezpečná, tak zbytečně neběhejte po ulici, spíš si užijte ten déšť někde hezky v bezpečí doma, třeba spuštěným naším rádiem. Tak a teď už jdeme na jukeboxy a mám tady krásný vzkaz od Teresky, která mi napsala ahoj všem. Akorát jedeme z 18-kilometrového výletu. Do závorky napsala, že jsou blázni, ale já si myslím, že ne, je to prostě krásný si tak jako občas dopřát hezkou cestu, zrovna když je 40 stupňů Celsia. Ale mláďata odjela, jak píše na tábor, tak konečně nikdo nebreptá. Prosím o zahrání songu mému milovanému manželovi, že stále ještě respektujeme výmysly. Děkuju, Teres. No a co budeme hrát, to se dozvíme teď.
1: Ahoj, buď tak hodnej a pošli nám do výhřivky nějakou písničku od Gigiho, a na kterýho se chystáme opět v dubnu po zrušeném koncertu v Innsbrucku. Díky, Martina a Pepa.
0: Tak Martina a Pepa chtějí do výřivky něco od Gigiho, tak já věřím, že Teresce a manželovi se to taky bude líbit. Každý jste se rozhodli strávit ten dnešní den trošku jinak, ale všechny nás spojuje dobrá hudba.

0: nejlepší od 90. let. Non-stop.
1: Kiss.
0: Radio Kiss. Kiss.
1: Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: Kysáci, na Instagramu Rádia Kiss jsme dali takovej návod, takový věci, na co nezapomenout, když jsou takovýhle vedra. Jak se chránit před horkem? Já bych vám to chtěl jenom v rychlosti zrekapitulovat, protože třeba na jednu z těch věcí jste zapomněli a ono je dobrý si pamatovat je úplně všechny. A zároveň pak i výzva k vám, pokud by vás napadlo, jak jinak se můžete chránit nebo jak si zpříjemnit tady ty horké dny, tak určitě mi můžete nahrát hlasovku nebo mi to poslat do zprávy. Nicméně, dostatek pitného režimu, za prvé, to si myslím, že je naprosto jasná věc. SPF-ko ochrana, jo, takže prostě takový ten klasický krém, prostě opalovací, ono se to nezdá, ale to sluníčko hodně, hodně pálí. A i když jdete na chvilku ven, tak můžete být z toho spálení, takže nezapomínejte si namazat tvář, ruce, všechny ty části těla, které máte odkryté. Potom pokrývka hlavy, sluneční brýle, na tu pokrývku hlavně dejte bacha, protože sluneční brýle všichni nosíme, ono to je cool, ale mít něco na hlavě, opravdu nám to může hodně pomoct před úpalem a podobně, takže nezapomeňte. Potom taky vyhýbejte se přímému slunci, to si myslím, že jsme dneska všichni dělali. A ochlazujte zápěstí a krk, protože to mám udělá takový ten efekt toho, že jste takový fresh a cítíte se mnohem lépe. Já ještě k tomu přidám jeden svůj tip. Když si opláchnete uši, tak to potom máte opravdu fakt pocit, jako kdybyste vylezli o někde z bazénu. Nicméně, pokud byste chtěli tady to léto a horké dny trávit někde jinde než v Česku, tak pozorně poslouchejte, protože pro vás máme soutěž z Blue Style.
1: Odleďte s rádiem Kiss a cestovní kanceláří Blue Style do Bulharska.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
3: Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Tak kysáci, tady mi hodně píšete, že jste měli narozeniny, nebo že někdo z vašich příbuzných kamarádů má narozeniny, takže budeme hodně slavit dneska. Napsal mi třeba Michal, který píše: ahoj Alexi, prosím tě, dneska slavím půlku života a to je 50 let a jsem skoro 25 roků s tou nejúžasnější a nejhodnější ženou na tomto světě a chtěl bych zahrát nějakou krásnou, pomalou a zamilovanou písničku. Děkuji předem a výběr, že nechává na mě. Tak Michale, přeju samozřejmě ti všechno nejlepší k narozeninám a ten výběr děkuju, že se nechal na mě, ale já ho nechám tady na Mírovi, protože tak trošku tuším, že i ten jeho výběr by se mohl hodit na tvé přání.
2: Zdravím, tady Míra z Rovenska na Šumpersku, poslouchám Kiss velice pravidelně, kamarádi mi říkají Spartan, protože i když jsme druzí, furt budu Spartan, ale prosím vás, zahrajte mi nějakou písničku třeba od Sandry. Pátek jsem měl narozeniny, 59, doufám, že jste 60. dožiju. Děkuji.
1: Tak Míro, samozřejmě i tobě přejeme všechno lepší k narozeninám, už teda bylo v pátek, ale já věřím, že ještě dožiješ, prosím tě, to je před sebou spoustu let. No a se Sandrou si myslím, že to bude úplně immortal life. Jinak vybral jsem krásnou písničku, která se hodí na dnešní počasí a pravděpodobně i na dnešní noc. A je to takové pomalejší, romantické. Každý si z toho může vzít, co chce. In the heat of the night.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Posloucháte jukeboxy na Radio Kiss, víkendové jukeboxy a konkrétně teda se mnou s Alexem, ale já tady už nejsem sám, protože telefonní číslo 210 323 323 vytočil Tomáš a taky se dovolal. Halo, halo, slyšíme se.
2: Alexi, já tě zdravím, čau, čau.
1: Já tě taky zdravím, čau, čau. Tak co, ty jsi říkal, že jsi trávil teďka ty horký dny v bazénu. Pomohlo to?
2: Přesně, no, to víš. Pomohlo, ale je to docela teplý furt, no.
1: Je to furt teplý, no, ona, máš venkovní bazén?
2: Ano, ano.
1: Takže ono to je na tom slunci, že jo, takže ono se to nahřívá, že jo, takže ono tady je asi o tolik jako lepší. Jak horká byla ta voda, to se muselo nahřát na nějakých 30 stupňů třeba, viď?
2: No, 28, no.
1: No, a tak to ještě jde, to ještě furt lepší, jo. Než by to, dobrý.
2: Ale studený pivo k tomu.
1: To je pravda, ježišmarja, pivínko. No a ty jsi říkal, že se teďka ještě chystáte na grilovačku, takže masíčko k tomu. Ty brďo, to bude idylka. Máte tam party nebo máte takovou jako rodinou spíš pohodu?
2: Rodina.
1: Rodina, super. No tak jo, tak já vám tomu pustím písničku. My jsme se dohodli na Bladeovi a pro koho teda posílám ještě?
2: Prosím tě, tak vezme pro moji rodinu vlastně do horní byt, pro parceláky a speciálně Jirkovi Pravdovi, který teď maká někde na silnici, asi někde u Prahy.
1: No tak jo, tak ať mu ta práce utíká, že jo?
2: Jo, jasný.
1: Super, tak jo, tak si užij grilovačku, pozdravuj rodinku a měj se krásně.
2: Taky, měj se, čau, čau.
1: Ahoj, čau, čau. Čau, čau.

0: Máme minutku po 9. hodině, no a my pokračujeme ve víkendových jukeboxech s Alexem na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Radia Kiss. Be happy.

0: Tak Kysáci, musím vás pochválit, protože mám od vás obrovské množství, teda dneska výjimečně textových zpráv, protože asi jak je venku vedro, tak je pro vás jednodušší to napsat, než mluvit, což jako chápu, ono na tom sluníčku to je vloženě jenom jako existovat. Ale, mám tady přece i pár hlasovek, tak teď si pojďme poslechnout jednu z nich.
1: Nazdar Kysáci, chtěl bych nechat zahrát písničku pro Marka Bužíka od Markyho Marka a Italy Prince Joe, Life in the Street. Díky.
0: Tak mám to tady připravený, jinak samozřejmě budu se snažit prokousat všemi zprávami, co jste mi přes aplikaci Radio Kiss napsali. Pokud bychom na někoho zapomněli, tak se na mě nehněvejte, protože je toho tady opravdu mraky. Ale teď už Marky Mark and Prince Italy Joe, Life in the Streets.

Tak dohrál nám David Guetta, respektive Milky od remixu s Davidem Guettou a já mu teda musím říct, že tady ten pán DJ, ten na co šáhne, tak to je hit. No, nicméně, pokračujeme dál a teď už mám tady další zprávu. Zase se trošičku jako dostaneme do takové jako romantičtější roviny, ale proč by ne, že? Napsala mi Monika, která píše konkrétně tohle. Čauky, zahraj prosím mě a mému manželovi písničku More Than Words od skupiny The Extreme. Na tu jsme poprvé tancovali jako manželé. Snažíme se přežít tohle horké počasí, ležím na posteli před větrákem a doufáme v déšť. Kdyby byl návod na indiánský taneček na vyvolání deště, pošlete a jdeme do toho. Monika a Daniel, tak Moni a Danieli, prosím vás, já teda návod nemám, ale já jsem si, jako takhle, nejsem si jistý, jestli je jeden konkrétní návod, jak to udělat. Myslím si, že když začnete tančit a budete hodně věřit tomu, že to pomůže a že to ten déšť přinese, tak je velká pravděpodobnost, že to zafunguje. No a nebo třeba se můžete zasnít a zavzpomínat na tu písničku, na ten čas, kdy jste společně tancovali, protože More Than Words opravdu krásný song, romantický, takže kysáci, užívejte.

Tak kysáci, kdo si pamatuje pátek dopoledne, tak nebo respektive doposlouchal Radio Kiss v pátek dopoledne, tak si mohl všimnout, že jsem tam zaskakoval společně s Martinem Hovorkou a s Míšou Dinhovou jsme dělali ranní trojku, no a měl jsem možnost hodit kostkou a pro jednoho z vás dokonce i vyhrát, respektive pomoct vyhrát peníze, protože my máme krásnou soutěž 7 v 7. V pátek jsme to dělali dokonce dvakrát, protože to byl takový speciální den, ale ta soutěž nekončí, takže pokud nás budete poslouchat zítra, tak už se standardní klasickou trojkou Patrik, Roman, Míša, tak si i vy můžete zkusit vaše štěstí, jestli se vám třeba podaří vyhrát těch 7 000.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Jukebox Radia Kiss.
1: Tak písnička od Mariah Carey a Busta Rhymes, I Know What You Want, je samozřejmě taky velký banger, který všichni známe. Já teda si ho vzpomínám, respektive já si pamatuju, že jsem na to hodně pařil. A ty, já jsem asi fakt byl ještě na základce, když to jelo. Ale proč o tom mluvím? Protože myslím, že bychom byli všichni mnohem radši, kdyby nám Mariah Carey zaspívala tu svoji zimní písničku, která by nám ohlásila trošičku schlazení počasí. No, na to si budeme muset počkat. Ale pojďme si teďka říct, komu budeme hrát další jukebox. Dostal jsem tady několik zpráv od Carlose, který říká: hoj kysáci a kysáčata, prosím, zahrajte pro všechny složky integrovaný záchranný služby IZS v tomhle párným dni, ať záchranářům, policistům a všem hasičům, jak od HZS a dobrákům. Děkuji moc, všichni kolegové si to zaslouží a Carlose, já s tebou absolutně souhlasím, protože my musíme před vámi smeknout, opravdu v tomhle počasí vás se nikdo neptá, jestli vám je vedro nebo ne, vy prostě musíte pracovat mnohdy, prostě jste na otevřeném světle, slunci, venku a nemáte ani kam utíct, takže klobouček a děkuju, že to zvládáte. Carlos si přál Veronu si pustíme později, ale teď si pustíme jiný song, který si objednala Markéta, protože ta ještě k tématu napsala: chtěla bych zahrát všem jednotkám, co odletěli do Venezuely. Je mi jasné, že to neslyší, ale i tak, ať se všichni vrátí, chlapi a čtyřnoháci, a jestli můžu poprosit v dolinách. Moc děkuje, Markétka. No, to samozřejmě jde. Takže Mark Vos feat. Karel Duchoň v dolinách právě teď na Radio Kiss.

0: Haló, haló, tady Radio Kiss. Kdo pak se nám
1: ahoj,
0: volal?
1: Ahoj, tady Tomáš.
0: Ahoj Tomáši, čau, tě zdravím. Jak se máme takhle z 3 neděli?
1: Jo, skvěle, sedíme na zahrádce, hraje nám tady Radio Kiss, takže bychom chtěli dneska něco zahrát.
0: To je pohodička, máte grilovačku? Nebo je tak či
1: ne, jsme v hospodě.
0: Jste
1: v hospodě. Na terase.
0: Jasný. No a co vám pustím, jak vám udělám radost?
1: Bylo by možný Aaron Chupu, ten Woodstock song.
0: Aaron Chupa?
1: Kuča.
0: Jasně, the Woodchuck song.
1: Jo.
0: Jo, to víš, že by to šlo, super.
1: Tak super.
0: Mám to tady, skvělý, komu posílám?
1: Pro mě a pro Tomáše a pro Viktora. Ať tam chutná pivo.
0: Tak jo, tak kluci, ať to pivko hezky vklouzne a se to nepřeháněte, ale víte co, nechám to na vás.
1: Tak jo.
0: Mějte se krásně.
1: Taky, díky,
0: čau, ahoj.
1: Ahoj. Jukebox. How much would it cost?

Kysáci, píšete mi a píšete a posíláte spoustu hlasovek, za což jsem vám strašně vděčný. Teďka mi napsala Lucie, která říká: ahojky, zdravím z dovolené z Řecka, kam jsme vyrazili autem. Zahraj mi nějakou pěknou řeckou písničku. Tak Luci, pustím ti písničku, kterou já mám v asociaci s Řeckem. Ona teda není asi řecká úplně, teda 100% není řecká, ale já jsem ji poprvé slyšel, když jsem v Řecku byl. Takže pro mě to je řecká písnička, ale hlavně to písnička, která svým názvem si myslím, že tematicky se velmi hodí k tomu, co teďka všichni zažíváme. Ina Hot, neboli horko, horký na Radio Kiss.

0: Za minutku máme už 10 hodin večer, no ale my ještě stále pokračujeme ve víkendových jukeboxech.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Behave.

0: Posloucháte Radio Kiss a víkendové jukeboxy s Alexem. A mám tady krásnou hlasovku, která směřuje dokonce na jednoho z nás tady z Kisáku, protože konkrétně Patrik měl svatbu a bylo to velkolepý. Já jsem sledoval stories a teda musím říct, že to byla svatba snů, tak doufám, že si Patrik užil, jenomže já teda nejsem jediný, kdo to sledoval, protože Lukáš má tady pro Patrika konkrétně vzkaz.
1: Ahoj Alexi, je tady Lukáš. Prosím tě, mohl bys tam zahrát Paťu Peltana písničku Smůla z rubriky Lepší než originál? Bylo by to samozřejmě pro Paťu a jeho dnes už ženu, Míšu. Ať se jim samozřejmě smůla vyhýbá, ať jsou jenom šťastní, ať se jim daří ve společném životě a budeme čekat na malýho Paťu. Patriku, všechno nej a ať se vám daří.
0: Luky, řekl si to krásně, jako kdyby jsi byl na té svatbě. Kysáci, jestli mě teďka posloucháte a někde sedíte a máte po ruce sklenici piva nebo nějaký jiný nápoj, tak navrhuji, abychom všichni pozvedli číše a připili si na Míšu a na Páťu, ať se mají krásně a ať jim to manželství prostě, ať si to užívají společně. No a teď už Patrik Peltan a Smůla z rubriky Lepší než originál.

0: Kiss.
1: Kysáci, hodně mi píšete, že jste už někde na dovolených, nebo někam jedete na dovolenou, nebo už nás vyloženě posloucháte z pláže, což mě strašně těší. Trošku teda vám závidím, ale jsem hrozně rád, že se vám podařilo i některým teda z vás vytrhnout z Prahy a dostat se někam hezky k moříčku a užívat si to slunce úplně v jiné atmosféře, než my tady ve městech, co jsme zavřený. Samozřejmě vy, co jste měli možnost dneska někam odjet i k vodě, k jezeru a k rybníkům, tak vám taky trošku závidím. Já mám doma jenom vanu, tak a s tím si musím teda nějakým způsobem poradit, ale mám tady Davida, který většinou teda i sám se tak jako popisuje, že je to David z Havlíčkova Brodu, tak tentokrát je to David z Chorvatska.
2: Čau Alexi, zdravím všechny kysáky a krásné kysačky, zdravím vás všechny z Chorvatska z Loparu, kde jsem tu na dovolené a ladím vás a chtěl bych tě poprosit nechat zahrát písničku Spirit of the Hawk od skupiny Rednecks. A chtěl bych to poslat všem řidičům a kamionákům, potom bych to chtěl poslat svýmu bráchovi Michalovi a hlavně svým rodičům. Moc krát děkuju, měj se krásně, ahoj David z Havlíčkova Brodu.
1: Tak Davide, mám to tady připravený a ještě to pošlu Mildě, která napsala ahoj rádio, zahej nám prosím na jachtu do Chorvatska, kde jsem s Otou, Davidem a Petrem. Díky, Milda. No tak kysáci teda, vy si to teda umíte užít, tak s tohle písničkou doufám, že se budete mít ještě lépe. Rednecks, Spirit of the Hawk.

0: Posloucháte Radio Kiss a víkendové jukeboxy s Alexem a dneska, jestli tomu nemůže, je velmi zajímavý svátek, je to den povědomí o pojištění, což teda vůbec nevím, jak tenhle ten den slavit. Asi si uvědomte, že počasí bývá velmi nevyzpytatelné a občas to může být takhle šíleně horký, anebo, a to už se stane možná někde dneska v noci, můžou nastat nečekané bouřky. Víme, že třeba někdo na Floridě v Americe, tak tam mají dokonce takový ty šílený uragány, takže myslete na to a občas třeba to pojištění může být dobrý. A zítra, a to je teda ještě větší paradox, je Mezinárodní den tropu, jo? Což si myslím, že teda jsme úplně perfektně oslavili už dneska. Ale kdo ještě slaví svátek, je taky Lubomír, takže nezapomeňte, pokud Lubomíra nějakýho znáte a pokud nás Lubomírové poslouchají, tak všechno nejlepší k svátku. Ještě máte čas to mimochodem napravit i osobně. Ještě hodinka a půl bude slavit Lubomír a pak už někdo jiný. No a pokud byste nás poslouchali i nadále, to znamená, že po 12. kdy budu končit já, je pak tady noční show, to znamená noční jukeboxy s Kubou Krabáčem. A potom, když nás budete poslouchat ještě dál, tak se doposloucháte až k ranní trojce a tam to vždycky stojí za to.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu.
2: My jsme si vymysleli, že budeme mít svoji vlastní obec a zjistili jsme, že bychom v ní nebyli sami.
3: Kiss Village se prostě ujmula.
2: Co byste tam dělali?
4: Já bych byl místní zloděj, aby obecní policie měla co dělat.
5: Tak já bych tam chtěl být gynekologem.
6: To bude vyvážet septik. Já bych se toho ujmul.
7: Já bych chtěl být manžel od Míši a bylo by to super.
2: Byla bys pomocníka manžela, hele.
8: Já bych si v kysácké vesnici otevřel nevěstinec.
9: Sonja bude na recepci.
10: No. Tak jestli byste ještě nescháněli místního opilce, já bych se toho chopil.
11: Já se tam hlásím jako psychiatr, protože jak vás tak poslouchám, tak to je tady pacient vedle pacienta.
1: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Posloucháte Radio Kiss a víkendové Jukeboxy s Alexem. Máme minutku po 10:30, to znamená, že ještě celkem hodinku a půl tady s vámi budu a budu vám plnit vaše hudební přání a teď budeme plnit přání Mírovi.
1: Čau, tady Míra z Bochoře. Chtěl bych po tobě moc prosím zahrát písničku od Linkin Park nebo Imagine Dragons pro manželku, která se zítra slaví narozeniny. A ještě dneska je tady s náma ségra z Prahy, která za náma na Moravu nejezdí tak často. Takže kdybys tam mohl zahrát jednu z těchto písniček nebo jednu písničku od těch dvou skupin, tak ti budu strašně moc vděčný. Díky moc. Míra Bochoř.
0: Tak Miro, vybral jsem Imagine Dragons a já mám dneska takový celodenní téma, což je, myslím si, že mi dáte za pravdu, že to je přece jen to počasí, že jo, takový téma, co všichni řešíme, nemůžeme si pomoct a proto i ten název písničky je taky takovej, tak trochu, respektive přímo o počasí. Thunder, Imagine Dragons na Radio Kiss.

Jukebox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Radia Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Kysáci, my pokračujeme v jukeboxech, máme už zhruba 20 minutek před 11. Myslím, že všichni znáte to kouzelné telefonní číslo, na které se můžete dovolat, 210-323-323, a opravdu můžete, protože se to teďka podařilo. Verče. Verče, slyšíme se, čau čau.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, já tě zdravím. No co ty, jak zvládáš ty vedra?
2: Šílené, opravdu šílené.
1: Šílené, no a jsi někde, aspoň jako by seš někde ve stínu, máš klimatizaci nebo...
2: Já jsem v práci, ale nic moc klimatizace, ti povím.
1: Nic moc, blbě funguje nebo není?
2: No jednou to je studené a pak je to jako teplý jakoby vzduch, takže to není nic moc.
1: Jo, nebo... jasně, úplně ti to nezachrání, ježišmarja, no tak...
2: No ne, tak aspoň chodím občas ven, no.
1: Jasný, jasný, no dobrý.
2: Tak to nevadí.
1: Tak třeba tě schladí písnička.
2: To určitě, a hlavně to, že jsem se dovolala, to je to jako nejkrásnější.
1: Vidíš to, ono se říká, že to člověk jako zahřeje, ale dneska by bylo lepší, kdyby říkali, že to člověka jako schladí.
2: ten tak hodně mi pocit. To zahřálo u srdce i zvenčí.
1: Je, tak to si milá, děkuju. Hele, my jsme se domluvili, že teda pustíme Whitney Houston, I Will Always
2: ano?
1: Love You, ano, z toho filmu. A komu to pošleme?
2: Bude to pro tebe do studia, ke mně do práce.
1: Dobře.
2: A pro Patrika Peltana, je to hlavně i pro něj.
1: To je pravda, to je zamilovaný
2: song. A chtěla bych mu tím vzkázat, přesně tak, že přeju mu všechno nejlepší i s Míšou do manželství.
1: Mm-hmm.
2: A hlavně, ať jsou šťastní, ať se mi prostě vyhýbá smůla a to všechno zvládnou v dobrém i ve zlém.
1: Krásně, to si řekla krásně, Verčo. No tak já samozřejmě se

Posloucháte Radio Kiss a víkendové jukeboxy a mám tady zprávu tentokrát od Davida, který píše: Ahoj, chtěl bych vám všem zahrát něco pořádného od podlahy, ať se v těchto vedrech jen tak nenudíme, a bylo by to taky pro mou ženu Míšu a mého syna Davida, co bude slavit 5 let. Děkuju moc, David. No, něco od podlahy bych taky zahrál, protože my jsme teďka měli takový jako romantický nádech poslední hodinku a teď bych to rád otočil zase do něco pořádného, aktivního, ať nám to hezky utíká, ta práce, ta cesta, ať už děláte cokoliv. A napsal mi taky Garik, který nám hezky určuje směr, protože řekl: Zdar Alex, nejdříve chci smeknout před tvým výkonem v lepší než originál, za to ti moc děkuju. Prosím, zahraj nám do auta naši oblíbenou od Skútru a od Trumpeta Paul is Dead. Jedeme s rodinou do Bulharska. Díky moc, Garik, Ivča a prckové Emma, Filip a Marek. Tak, mám to tady nachystaný, Skútr and Timmy Trumpet, Paul is Dead, pořádná vypalovačka, doufám, že vám všem udělá radost. A ještě bych se rád vrátil k tomu lepší než originál. Nezapomeňte, že probíhá hlasování, které zítra už potom končí vyhodnocením. A máme tam ranní trojku, která zaspívala absolutně jako legendární věc. A za mě si myslím, že to 100% je lepší než originál a 100% tam chceme mít těch 100%. Takže určitě poslechněte, hlasujte, ale teď už to jdeme rozjet se Skútrem.

0: Máme za minutku už 11 a víkendové jukeboxy se nám překlápí do závěrečné hodinky, tak toho pojďme využít.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a víkendové jukeboxy s Alexem, jenomže tentokrát tady nejsem sám, protože na telefonní číslo 243 20 323 se dovolala Barča. Báro, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Já tě zdravím. Ahoj. Ještě jednou. Gratuluju, že se tě podařilo dovolat se k nám tady do studia. Občas je to složitější úkol. Co takhle děláš dneska při neděli?
1: No, sedím v pergolce, popím vínečko a
0: no jo.
1: Máme pohodičku.
0: No tak to zní skvěle, pergolka, vínečko. Kolik vás tam je?
1: Dva.
0: Jste ve dvou, hezky, v párečku, pěkně, hezky, super.
1: Ano.
0: No, dobře. No a co vám pustím, už vím, protože jsme to s tebou probrali předtím. Je to Dr. Alban, It's My Life. Máš nějakou hezkou vzpomínku s touhle písničkou, nebo je prostě jenom taková oblíbená?
1: Oblíbená písnička.
0: Oblíbená. Budete tančit?
1: Nevím, jestli budeme tančit, ale jestli bych mohla, tak bych to poslala teda své drahé polovičce.
0: Dobře, tak předpokládám, že bude poslouchat s tebou vedle tebe někdo, že?
1: Ano,
0: dobře,
1: a poslala bych to tchýničce, ať se jí dobře stává do práce.
0: Hezky. No a tato může pak oslavit tím tancem. Vy už nemusíte, máte pohodičku. Samozřejmě já to nemám jak zkontrolovat, ale zamětl jsem to
1: no,
0: super.
1: No, máme pohodičku, tak ono bylo vedro, tak ono už
0: no to jo. Já teda jsem teďka už viděl, že někde na Šumavě začínají padat kroupy, takže to počasí opravdu je neuvěřitelný. Takže musíme si
1: to
0: dát bacha.
1: To tady ještě furt ne, teda bohužel. No,
0: z extrému do extrému. Dobro, hele, tak Barčo, děkuji ti moc za zavolání, užijte si vaši pohodičku, jdu vám k tomu pustit písničku, no a budu se těšit zase příště.
1: My taky děkujeme, krásný večer.
0: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a teď už It's My Life od doktora Albna.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Tak kysáci dneska mají větší štěstí na telefonáty dámy a no a není tomu jinak, protože teď už se nám tady dovolala Míša, která je na lince společně se mnou. Míša, slyšíme se, ahoj.
2: Ahoj, tady Míša.
1: Čau Míšo, ahoj. Tak gratuluju ti, že ses dovolala. Zeptám se, odkud voláš ty k nám sem do studia?
2: Volám se z Lovasa, z Lovaského kraje.
1: A ty jsi chtěla něco zahrát pro hasiče, že jo?
2: Ano, Hasiče Hazlov bych něco chtěla zahrát.
1: Hasiče Hazlov, a ty máš, a ty jsi s nima nějak spojená, nebo ty jsi taky hasička?
2: Já jsem s nima spojená, já jsem jako členka.
1: Jo, jsi jako členka toho hasičského sboru.
2: Ano.
1: Hezky, hezky. A co máš ty na starosti, jako ty, co tam děláš vlastně u nich?
2: No, pořádáme různý akce a různě takhle, co pomáháme prostě tím hasičům.
1: Jasný.
2: Aby prostě to zvládali.
1: To je dobrý, prostě jsi taková jako, že jsi po ruce vždycky, můžeš pomoct s různýma věcma, že jo, jestli tomu rozumím správně.
2: Když tak můžeme pomoct, ano.
1: Skvělý. No tak jo, hele, já ti udělám radost taky, protože my jsme tady mimo éter ještě řešili jakou písničku a já jsem ji hledal, až jsem ji našel. Follow Me, je to Lange and the Morrigan, takhle nějak dohromady. A je to z toho filmu, je to teda z toho filmu Klub, teď bych to asi neměl říkat do éteru, ale Klub.
2: Klub, ano.
1: Klub sáčů, můžem ano. To říct takhle.
2: Teď už to můžem říct.
1: Ano, legendární záležitost, krásný film. Já jsem nedávno se na něj koukal a byl jsem strašně překvapený, že to vlastně hrajou dva dospěláci. Já jsem vůbec jako, jak jsem na to koukal jako dítě, jak mi to přišlo, že to jsou nějaký divný teenageři, ale oni to reálně byli dospělí prostě.
2: Ano. No, já jsem taky byla to úplně překvapená, když jsem to viděla.
1: No, ale je to krásná jako satira na dospívání, no. Krásná blbost prostě.
2: Ta hudba je tam nádherná hlavně.
1: Přesně. Hele, komu posíláme ještě teda kromě hasičskému sboru?
2: Posíláme to hlavně členům hasičů Hazlov, všem pisákům, co poslouchají a hlavně všem, co poslouchají, kdo jsou na cestách.
1: Myslím,
2: kdo momentálně kam jede a takhle, protože v tomhle počasí to je docela jako...
1: Je to šílenost. No, tak já doufám, že vy jste tam měli klid dneska s tím vedrem, že tam nevzplali nějaký ohně, že jste mohli jako si užít v trošičku volna, i když teda v dost šíleným počasí. Měli jste pohodu nebo jste řešili něco?
2: Naštěstí jsme měli pohodu, i když tady párkrát zabouřilo, zapršelo, ale jasný. Nebylo to nic hrozného.
1: Jasný.
2: No, tak... Měli jsme naštěstí pohodu, ale ještě nevíme, co jsme se úplně komplet večer. No.
1: Jasný, tak držím palečky, ať to takhle i pokračuje dál. No a já už tedy pouštím Follow Me, tak si to užijte všichni kysáci a ty se mě krásně.
2: Děkujeme moc.
1: Pa, ahoj, čau.
2: Všem kysákům, ahoj.
1: Ahoj.

0: Posloucháte Radio Kiss s Alexem a víkendové jukeboxy. A měl jsem tady spoustu vzkazů od vás, že teda už jste na těch dovolených, někdo čeká na letadlo, někdo už je na cestě do Chorvatska, někdo už je v Chorvatsku, někdo je v Řecku, někdo dokonce jede do Bulharska. Pokud by vás do toho Bulharska chtělo jet víc, tak pozorně poslouchejte Radio Kiss, protože my jsme si pro vás připravili společně se společností Blue Style soutěž, ve které můžete vyhrát právě cestu do této krásné země.
1: Odleťte s rádiem Kiss a cestovní kanceláří Blue Style do Bulharska.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
1: Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Tak kysáci, máme už 5 minut po půl, to znamená, že se blížíme ke 12. a to taky znamená, že já vás budu brzy opouštět, ale předávám štafetu, protože ježišma, já jsem se do toho teďka úplně zamotal. Kubo, ty jak na mě koukáš, tak já měl Kuba tady křičí. Já měl v hlavě 3 verze, jak to řeknu. A neřekl jsem ani jednu. Prostě jsem chtěl říct kysáci, že vás předávám do dobrých rukou, protože Kuba Krabáč už je připraven tady s váma, ano, bejt celou noc. Ale ještě předtím, než se tak stane, tak splním pár přání ještě já. Teďka budeme hrát pro Pavlu, která mi napsala, prosím, zahrajte mě a celé mojí rodině Gladiátora. Děkuju, Pavlo. Já myslím, že kysáci tady ten výběr ocení, protože tohle je velmi oblíbená písnička, tak věřím, že vám všem udělá radost. Gladiátor na Radio Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Tak 54 hodinky nám utekly jako voda. No a to znamená, že už vás budu předávat pomalu, ale jistě do rukou Kuby Krabáče. Nicméně mám tady ještě poslední přáníčko, které splním. Poslední hlasovka, tentokrát od Andrej.
2: Ahoj Alexi, tady Andrea z Frýdku Místku. Já bych poprosila Prodigy pro mého manžela Tomáše, pro jeho kolegy do Beskydu, do Friedlandu. A bude to ode mě, od Dominičky a od Honzíka a že ho moc milujem. A samozřejmě pro všechny ostatní. Děkuju moc. Ahoj.
1: Tak Andrejko, mám tady připravený Prodigy Breathe. Je to mimochodem moje oblíbená písnička, tak já si ji užiju o to víc, ale já věřím, že kysáci mají taky rádi. Myslím, že takhle v těch vedrech. A hlavně pokud vám třeba začíná jednoční směna, tak by vás mohla trošičku nakopnout a namotivovat. Jinak já se tady s vámi loučím. Je možné, že si ještě dáme pár slov tady s Kubou, až přebere žezlo. Nicméně, co se týče jukeboxu, tak jsme u konce. Přeju vám krásnou noc a krásný týden. My se s vámi uslyšíme v nočních jukeboxech z úterý na středu. Takže co jsem nesplnil dneska, tak slibuju, že se pokusím splnit příště. No a teď už Prodigy.

0: DJ Bref, teda Alexi Panečku, ty hraješ ale pořádný rakety.
1: No a ty si teďka pustil muziku, do který mám chuť být trošičku italský.
0: Mně hned napadá spousta sprostých slov, protože Alexi, nevím, jestli jsi to věděl.
1: Ano.
0: Ale většina lidí, když se učí nový jazyk, tak se právě učí nejdřív ty sprosťárny.
1: Tak samozřejmě, že jsem to věděl. Samozřejmě, že nejvíc cizích jazyků znám skrz ty sprostý slova.
0: Ano, ano, ano.
1: Protože já když jsem ještě pracoval v tom Řecku, tak my jsme tam měli vždycky mezinárodní tým a měli jsme tam lidi z, ježišmarja, z toho, z Bulharska, měli jsme lidi ze Srbska, ze Francie, z Itálie a oni všichni, že jak byli naštvaný, tak vydávali nějaký zvuky, takže to je pro něco, že tak jako, aha, tak u nás si to asi neznamená nic hezkýho.
0: Přiznám se, že jsem se snažil učit asi měsíc vietnamštinu, protože jsem si říkal, že až půjdu někam, prostě na tržnici nebo něco takového,
1: okay,
0: abych věděl, co si opravdu o mně říkají.
1: No.
0: Vzdal jsem to. Vzdal oni mají tolik různých dialektů a způsobů, jak říct jednu větu několika možnostmi, že jsem říkal, to bohužel ne. Ale já jsem si tenhle ten podklad zvolil schválně.
1: Mm-hmm.
0: Ty jsi tady totiž zmiňoval, že kysáci už tě poslouchali někde v Bulharsku a podobně, že jsou
1: ano,
0: na cestách.
1: Ano, Chorvatsko, jasný.
0: Co čeká tebe?
1: Hele, já ještě nemám naplánovanou dovolenou u moře, což mě teda jako mrzí, protože bych hrozně chtěl, ale mám naplánované jiné věci. Zrovna dneska jsem koupil dvě vstupenky do Energylandie, víš?
0: Vím.
1: Polsko, jo.
0: Je tam, to nad Ostravou, jakoby potom s něm dál.
1: Přesně, asi dvě hodinky od Ostravy. A prý to je prostě největší evropský zábavný park, který má respektive nejvíc těch horských drah. A moje snoubenka to vždycky si hrozně jako přála si to vyzkoušet, nikdy nebyla, tak si mi řekla, že splně takhle z toho, tak se těším.
0: Mě to teda láká taky, ale přiznám se, že jenom je to docela štreka jako.
1: Jako jo, ale zase, když sedneš do toho auta, já jsem na to koukal, je to nějaký 4,5 hodinky, co kýho.
0: No jasně, jasně.
1: Hele, pustíš Radio Kiss a to prostě
0: no je to
1: teče jak voda.
0: Dobře, Alexi, děkujeme ti za víkendové takhle večerní jukeboxy, krásnou noc, ahoj.
1: Taky, měj se krásně, kysáci, ahoj.
0: A my kysáci za chviličku rozjíždíme první noční jukeboxy tohoto týdne, a to znamená pondělní s Kubou Krabáčem. Kiss, Radio Kiss.

0: Odbyla Kysáci půlnoc a to znamená, že můžeme rozjet pondělní noční juboxy. Dnes s Kubou Krabáčem na Kysu.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kys. Be happy.

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox
1: Rádia Kiss.
2: Kysáci, jsme na samém začátku pondělní nočních jukeboxů. Máme 29. června a svátek slaví Petr a Pavel. A zároveň by mohla slavit i Karol, která se právě dovolala. Ahoj!
3: No to prší, tak to si mi řekl, že svátek slaví Petr. Sakrble. Tak dobře, Petru přijdu vše nejlepší, že jo? Petru zdar. Tak kdo loví, ten loví. Každopádně já právě mířím si tady do letadla. Zdravím vás z Marseille. A když všechno dopadne skvěle, brzo přistanu dokonce v Čechách, v Praze.
2: Takže proto to sakrble, mon dieu, ano. Pojďme ale k muzice, zůstaneme taky v zahraniční vlastně takhle scéně a to je konkrétně tvůj výběr Tommy Cash, Espresso Macchiato. Komu bys to chtěla poslat?
3: Chci to poslat všem, co se snaží dostat domů a potřebují domů a všichni, kdo... způsobem cestují právě teď.
2: Karol, měj hlavně šťastný let, užij si muziku. Ahoj!
3: Díky moc, ahoj, ahoj.
2: A kysáci, nezapomínejte, že je ještě druhá možnost, jak slyšet svůj oblíbený song od let 90. až po současnost. A tou druhou možností je naše mobilní aplikace Rádia Kiss. A pozor, je zcela zdarma.
1: Rádio Kiss.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Telefonní číslo 210 323 323 je jedna ze dvou možností, jak vybírat tu nejlepší muziku od let 90. až po současnost. A další, kdo na něm teďka čeká, je Zdeněk. Zdenku, ahoj!
2: Ahoj, chtěl bych nechat zahrát písničku Chacaron, na který jsme se domluvili. Bylo by to pro všechny, kdo poslouchá a pro vaše rádio.
1: Zdenku, kde nás ladíš teďka? Jsi ještě v práci nebo jo, už
2: dovolená? Teďko na Slapech a teďko tady bylo zrovna bouřka, takže jako docela síla, jako no, takže na vrátnici, no, hlídám.
1: Jo, takhle, panečku. No, tak uvidíme, ono je pravda, že teďka bylo několik dní opravdu velké vedro, takže to bylo spíš na spadnutí, jeď?
2: Nevím, jak je u vás teda tam v Praze, ale tady teda jaká byla průtrž teda pěkná, teda
1: Je pravda, že když jsem jel do rádia, tak bylo teda vedro, asi nějakých 29 stupňů a blejskalo se jakoby všude v okolí, ale neviděl jsem zatím žádnou kapku, takže třeba to přijde.
2: Pojďme. Tak tady to bylo, tady to bylo teda jako masakr, teda musím říct. Okay. No, jako,
1: když už ses dovolal, chtěl bys si ještě takhle pozdravit někoho přes ETR Rádia Kiss?
2: Jo, bylo by to teda jakoby pro kamarádku, Petru Janzovou, no pro všechny, co prostě poslouchají vaše rádio a je smutný, že ta Barča umřela, na tom není fakt jako, to je hrozný, jako no, jako.
1: Je to bohužel tak, ale jak se říká i tohle, je to nepříjemný, ale bohužel
2: taky pro Barču do nebíčka, si tam jako to daří a to, tak hlavně zdravíčko, tak jo, díky.
1: Zdenku, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj, čau.
1: A já už se, kysáci, těším na vaše další hudební tipy.
0: Kiss.

0: Posloucháte pondělní noční jukeboxy, máme 29. června a já jsem Kuba Krabáč a společně trávíme celou noc. S Alexem jste tady rozebírali, kam pak se chystáte na dovolené. A vzhledem k tomu, že pro spoustu lidí vlastně začínají prázdniny a období dovolených, já bych se naopak vrátil zpátky v čase. Do doby, kdy jsme ještě používali takové takzvané Ačko, možná si někteří vzpomenou na ten klasický typ stanu, nebo naopak na ty obrovské hangáry, takové ty celty, kdy jste prostě jeli dolů. Vlastně, a já jsem to teďka zapomněl, když se ještě jmenovalo Chorvatsko jinak, vy to teďka víte, mně to přesně vypadlo. Tak, jo, do Jugošky, jasně, do Jugošky. Já bych s váma zkrátka chtěl zazpomínat na ty doby, když vy jste byli ještě děti, mladší. Co jste vlastně takhle zažili na svých cestách? Jaká byla nejzajímavější cesta a výprava? Protože dneska je to jednoduchý. Dneska si vezmete auto, zapnete klimatizaci, pokud máte i možnost, tak to má i chlazení sedačky, dáte tam tempomat a ono to tak nějak jede. No ale dřív to tak nebylo. Dřív jste měli prostě starou Volhu, Škodovku stovku, Žigulika a podobně. To se zahřálo, prosím pěkně, ještě než jste vlastně prakticky opustili rodnou vesnici. A tyhle příběhy mě zajímají. Tohle mě prostě zajímá, jak jste to zvládali, jak jste takhle dorazili, kam jste vlastně jezdili. Protože samozřejmě dneska cestování už je téměř jako normální, ale dřív to tak úplně nebylo. Takže využijte mobilní aplikaci Radia Kiss a já se moc těším na vaše hlasovky. Teď si dáme další klasiku na Kissu a to je Dario G. Sunshine.
1: Radio Kiss.

0: Forever. Armin van Buuren a Good Boy Song Forever dohrál právě teď na vlnách Rádia Kiss. My jdeme plnit další hudební přání podle vás. Katka mi píše: ahoj Kubo, mohl by si prosím zahrát nějakou pecku pro mého milovaného manžela Honzu, který nás právě veze do Chorvatska. Ať se mu dobře jede, děkuji moc, Katka, ahoj. Jakou pecku, to si dáme za chviličku. Já jenom připomínám, že se zároveň bavíme na téma, jaké byly vlastně vaše prázdniny, dovolené, když jste byli děti. A ať míříte, kam míříte, hlavně opatrně. Já vím, že tady v Éteru Rádia Kiss i kolegové několikrát řekli, že máte dodržovat ten pitný režim a podobně. Nicméně já, když jsem jel zrovna do rádia, tak jsem bohužel viděl nehodu. Byla to nehoda vlastně autokaravanu, kdy pán vlastně měl mikrospánek, vyjel vlastně z cesty, vzal takový remízek a zrušil to auto jakože na totálku. Samozřejmě, že jsem zastavil a zeptal se, jestli jsou všichni v pořádku. Naštěstí byli. Takže jenom za mě takový malý apel, opravdu nepodceňovat to. Jsou to kolikrát dlouhé cesty, člověk se těší, že už bude v tom cíli a jenom zbývá třeba hodinka. Vždyť to do klepu. Ne. Já jsem třeba kolikrát mě zbývalo 10-15 minut a i tak jsem si uměl udělat takovou tu 20-minutovou prostě pauzičku, abych prostě si odpočinul. Takže i vy si prostě naplánujte tak zvanou tu čurpauzu a ono se potom bude jezdit daleko líp. Takže jakou muziku budeme hrát, Jardo?
1: Ahoj Kubo, ahoj všichni, tady Jarda. Chtěl bych poprosit písničku Barcode Brothers The Flute. Teď jsem vyrazil na Paříž, vůbec se mi nechce, tak to trošku nakopnout, aby se to rozhejbalo. Tak díky, čau, je Jarda.
0: Takže volume doprava, protože tohle je opravdová petelice.
2: Takhle zní léto. Hrajeme největší letní hity. Be happy.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Před chviličkou jsme se podívali do naší mobilní aplikace Rádia Kiss a teď je nejvyšší čas opět zvednout naše telefonní číslo 210 323 323, na kterém už čeká Hedvika. Heduš, ahoj!
2: Ahoj, já zdravím všechny v Kissu i tebe a chtěla bych poslat písničku pro moji dceru, která včera slavila 18.
1: Wow!
2: No, zrovna je teďko v Paříži, je slaví, jsou zrovna teďko u Eiffelovky a poslala bych jí tuhle písničku a popřála bych jí hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a aby jí to vyšlo s přítelem s Harrym a ať si užijou teda tu dovolenou a tu oslavu v té Paříži a pozdravím tam i Lieru.
1: Teda panečku, já do toho ani nechtěl vstupovat, protože opravdu za prvé 18. narozeniny, to je prostě věk, na který se nikdy nezapomíná, takže věřím, akord Paříž, to, že to je prostě taková kombinace, že líp už to prostě dopadnout nemohlo. A zároveň i tvoje krásné přání. Vybrali jsme teda jenom Kalina a Viktora Šihina a song Safira a jenom dodávám. Měj se krásně a děkuji, že jsi zavolala. Ahoj, Heduš.
2: Děkuji taky, ahoj.
1: A my samozřejmě kysáci pokračujeme s muzikou podle vás i v další hodině.

0: Další hodina nočních jukeboxů je tady a co v ní nesmí chybět? No přece muzika podle vás, tak dejte vědět, jaká muzika to bude.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je to taky, sáci, ladíte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss. Máme 29. června, což bychom normálně řekli, že děti budou ještě pár dní chodit do školy. Letos je to ale malinko jinak a oni už skončili v pátek a spousta z vás vyrazila právě na své dovolené a je vidět, že i váš hudební výběr k tomu směřuje. Viďko, Oťo.
2: Ahoj Kubo, zahrál by si od Al Capuccina Welcome to Ibiza pro naši noční letku, pro Romana Taxi Olomouc, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, pro kamionáka Endu, kamionáčku Peťuli, pro kolegu Pítrsa Václava, Míru Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny, kdo ještě nechci vedrem. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
1: A co vy, kysáci, chystáte se někam? Dejte klidně vědět. Radio Kiss.

0: Posloucháte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss, kde vy vybíráte ty největší pecky od let 90. až po současnost. A další, kdo vybírá, je Kroly. Kroly, ahoj.
1: Dobrý večer, dobré ráno, Kubíku.
0: Ani se asi nemusím ptát, že jsi zase na cestě, že jsi zase v práci, že ano?
1: Ano, jako každý večer.
0: Prosím tě, jak dlouhá je tvoje trasa? Od kolika do kolika třeba jezdíš?
1: Já mám dva práce, jezdím v půlnoci, odvezu pro jeden internetový krám, no a pak jedu do druhé práce a tam rozvážím roztoky po nemocnici.
0: Pane jo, teda, takže máš dlouhý den vždycky.
1: No, trošku tak do dvou, do tří, jakdy.
0: Rozumím.
1: Když si vůbec přemáky a jak to odsejpat.
0: Tak, aby ti to odsejpalo, tak vybíráme samozřejmě muziku. Chtěl jsi Mark O, Stuck on You. Komu tohle muziku chceš poslat?
1: Nechal bych tento zahrát pro tu kýz Bentony Trance, pro nožný letu pro tebe.
0: Děkuju.
1: A pro všechny řidiče, hlavně aby jsme dojeli všichni domů zdraví a šťastliví.
0: Je to přesně tak, jak se u nás říká, kolečkama dolů, antenkou nahoru. Kroly, děkuji, že jsi zavolal, mi se krásně. Ahoj.
1: Děkuju, čau, čau.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. And you love it. Yeah. I check it out now.

0: lepší než originál.
1: Jisáci, již třetím rokem si tady užíváte oblíbenou rubriku Lepší než originál, kdy se naše ranní trojice a její hosté snaží vlastně vybrat si song a přespívat ho tak, aby byl jakoby lepší a zněl lépe než právě ta originální verze. Když se tak zamyslím, tak za ty tři roky byly ty výsledky velmi dobré. Bylo to okolo 85 až zhruba 97 nebo možná 98% bylo nejvyšší skóre. Nicméně naše ranní trojice si řekla, že tentokrát si opravdu věří na 100%. Takže stále ještě můžete do 7:30 ráno, můžete hlasovat na stránkách kis.cz, jestli tenhle ten jejich počin je opravdu lepší než originál, anebo horší. Zároveň ale doporučuji i kouknout na vlastně video přímo z tohohle počinu, a to na našem KISS vlastně Instagramu, anebo případně na YouTube Rádia KISS. Pojďme si to ale pustit celé, co vy na to?
0: Rádio KISS.

0: poslední song pořadu Lepší než originál.
1: Díky za to, jak jste nám všem fandili.
2: Užijte si léto, užijte si prázdniny, vždyť žijeme len raz. Právě tu a právě teraz.
1: Já už cítím vůni lesa.
0: Tak pojďme všichni šla.

0: Jukebox. Jedna hudební pecka Kysáci střídá druhou a jaká bude ta další? To nám prozradí Tom z Rumburka.
1: Ahoj Kuby, mohl bys prosím zahrát od June song I Can't Stop Raving? Bylo by to všem pro dobrou náladu. Díky, Tom z Rumburku.
0: Be happy. Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Jestli jste kysáci čekali na náš pravidelný noční vtípek, tak se právě dočkáte, protože se dovolal Roman, taxikář z Olomouce. Romčo, ahoj.
2: Ahoj, Kubi. Takže vtipkem začneme.
1: Je to tak, ale já tě přeruším, protože já mám připravený taky jeden a pak ti dám slovo. Když jsme byli děti, tak jsme hrozně chtěli být dospělými. Víš proč? Protože jsme vstávali v 7. Teď vstáváme v 5.15.
2: Já v tu dobu chodím spávat.
1: Dobře, pojď na tvůj vtípek.
2: Takže jde taková šikovná holčina, jde jako do kostela, že se musí vyspovídat, a přijde do kostela a říká: pane faráři, já se potřebuji vyspovídat. A on: dcero, co jsi udělal? No já jsem hrozně zřešila v sexu, že jo? Já jsem sex s mužem. A on: dcero, pane bože, jsi normální v takovým vedru?
1: Jo, a tak ten je pravda, ten je aktuální. Krásný, děkuju za něj. Pojďme ale k muzice. Ty jsi chtěl Sara Perchetiamo a říkal jsi, že jestli tady mám nějakou remixovou verzi, což mám, tak ji mám připravenou a komu ji pošleme?
2: Samozřejmě, takže tobě, Kubi, všem kysákům, naši noční letce, jako je Peter Scott, Šrek, Šrek, Dědek Bábina, David z Havabrodu, všem pekařům, holkám na benzínky, kamionákům a taky hlavně taxikářům.
1: Díky, že jsi zavolal, užij si pondělní noc a měj se krásně, ahoj.
2: Taky, Kubi, ahoj.
0: Radio Kiss.

0: Další hodina nočních jukeboxů a další výběr muziky podle vás, tak dejte vědět, jaká bude ta další. Teď startujeme s Janinou.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be
2: happy. Ahoj ti všem nočním posluchačům, chtěla bych sem zahrát něco od DJ Hejta. Nevím, jestli to máte v repertoáru, kdyby ne, tak něco od DJ De Agostina. Pro mě a pro mého přítele a pro moje pejsky, my jsme se dneska rozhodli spát na zahradě v zahradních lehátkách, protože bydlíme v podkroví a přišla nám to jako lepší volba. A posloucháme toho rádio a je to fajn. Pa.
0: DJ Hejta tady bohužel nemám, ale Gigi je skvělá volba v každém případě.